0: Noc plná hvězd.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery Lasa, král prérie Velký Bill. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladil ji křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví?

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tomu

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, soudruh řediteli, prý jste mě volal.
2: Snad dobré odpoledne, soudruh Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
1: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
2: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
1: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
2: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
1: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
2: No vidíte, soudruh Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
1: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
2: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za krostroje?
1: Které dodací listy máte na mysli?
2: No které, všechny. To máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
1: Jo, to bylo Josefa.
2: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě soudruh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
1: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
2: Podívejte se, soudruh Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
1: Prémy. Já vím, důsledky.
2: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
1: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
2: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruh Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
1: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruh řediteli. Dovolíte, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězda, jo. Prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
2: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
1: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
2: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Přivánku, že to by tak dál nešlo.
1: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat. A se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih.

0: můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že jo?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, já bych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tuž potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty jsi, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj Rudla. No.
1: Ty je 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla. Promiňte, soudu, Přivánku.
2: Prosím.
1: To byl.
0: Rudla. Jež. Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
3: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudruhu řediteli.
3: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
4: ano?
3: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka.
1: Jak pak se jmenuješ, soudruhu křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
3: Víťa, znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu.
1: Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo.
3: Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudruh Ksivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
0: Já vím, jo. Já vím, koho myslí. Spolehnic. Se mě.
3: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
4: zapomněla
1: pak,
4: jsem.
1: Pak,
4: celý den dnes nejdou telefony.

0: Noc plná hvězd.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationty.

Z města do lesa sem tam si zajdu, mám v plánu, že bych tam postavil chajdu. Zarábím slušně a tak nikdy netvrdím, že halířem nesmrdím. Je to les pěkný, zdravý, perspektivní, koluju o ním ty nejlepší drby. Zvířata vyhnali stále.

pečuje o revír víc než o sebe a jeho stromy vyrostají do nebe. Zvířata u něho dobře si žijou, tak dobře, že se furt jenom pele.

mají na sebe bursku a hromy. Nevysekají to šťastně, tak všetci mají strach a všecko skřipe jak ve starých hodinách. Nikdo z nich neví, jak dopadne bursku, či nebude mrtvý, jak ráno vstane zlužka. A v televizi, aby to čert spral, mají rozhleděný fajný seriál. Kukačka už ani neotvírá zobak, medvěd je malatný, slabý jak chrobak. Starý vlk schovává mezi nohy chvost, ten, co měl v Galatách vždycky mít starost. Panikař zajíc prodal košku a utek z lesa ven přes Jugošku. A kdyby v tým lese ještě lidé bývali, do tého všeckého by manifestovali. Hajny se zavíral celé dny doma a hajna nevěděla ani na co ho má. Tak jsem tam vešel, pozval jsem se dál, řeč se točila a já jsem štenkroval. Jako muzikant z kavarenské praxe, různé postupy a figly mám v kapse. Při tanci nemůžu být žádné prostoje a hrať se musí aj na levné nástroje. Častokrát se nám to rozlaďovalo, museli jsme robit, aby se nic nepoznalo. Buď muziku zabalit,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže... Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozhoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
3: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka.
1: Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla.
2: Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
1: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
2: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržal.
2: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, který se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
2: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzářil zrak.

0: Noc plná hvězd.
1: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom v té povídce s nějakým podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem. A že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije. Nebo žil. Možná, že teď už je v Národním divadle. Tak, že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon. Že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení, a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální. A my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. On říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říkal, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říkal, no co potravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínadělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, on říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vy se do vás, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. A nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 2.

do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to. A při tom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v tej plnej polní s tou puškou si leh na slamník, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do tý slámy. A povídá: ať uhořím, jen když nejdu. Pardon.

Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

0: krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Noc s hvězdou.
2: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
3: Ano, to je právě ta genialita showmanů. Udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
2: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
3: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
2: Tak. Děkujeme vám, pane Pytel. Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
4: Vždyť se mu tak bude říkat.
2: No, je to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
3: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
2: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky, jeli všechno kolem.
3: Co?
2: Já vím, splet jsem se.
3: No, tak, moje ruka šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
2: Já sám.
3: Je to slavnostní chvilka.
2: Tak chtěl by sem.
3: No, chtěl?
2: Moc by sem chtěl.
3: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
2: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
3: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
2: Ne.
3: Je to slavnostní chvilka?
2: Nechci.
3: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
2: No takhle to taky nepřečtu.
3: Co s tím?
2: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
4: Takhle bych to přečet taky.
2: Jízdní řád.
4: Co je s ním?
2: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
3: Nesouhlasí?
2: Ale možná souhlasí. Ale nerozumím mu.
3: Tak se to nauč.
2: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha.
3: Já vím,
2: podívej,
3: já vím.
2: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
3: Co?
2: No dva skřížený meče, teď se podívej.
3: Vy doma jíte dvěma meči?
2: Ne, to je vidlička a nůž.
5: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, to je jasný.
3: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
5: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolu cestujícího.
2: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka?
3: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
2: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
3: To tam třeba ještě vůbec není.
5: Tak to není, musí tam být to. Souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
3: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. Nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
5: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
3: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
5: Proč by mě krad někdo zavazadla?
3: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
5: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
3: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
5: Samozřejmě.
3: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby?
2: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
3: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
2: Nemám.
3: Tak proč jedeš do Kolína?
2: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby 7.54.
3: 7.51.
2: Ten mi naštěstí ujel.
3: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
5: Si vyřeším sám.
3: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
5: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
3: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
5: To vím, co s tím chceš dělat.
3: Začínat o hodně dřív.
5: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
3: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
5: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
3: No.
5: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
3: To je různý.
5: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
3: Je to různý.
5: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
3: Tak z toho tě vyvedu. To je pověda. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
5: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
3: A v tom něco je. To je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
5: Zakladatel ponocování.
3: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
5: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
3: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
5: Štrosy.
3: Ne, menší, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
5: Ponocný dělal hů, hů.
3: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
5: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, hů, co potom dělala sova?
3: Sova?
5: No sova.
3: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
5: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
3: Symbol moudrosti.
5: Ano, toho myslím.
3: A co má být se Sovou ptákem?
5: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hů?
3: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
5: Sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu hu.
3: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
5: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
3: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
5: No mohli hráči grošádu.
3: To nemohli, tu ještě neznali, tu jsme vynalezli teprve my.
5: No ba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
3: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
5: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
4: Na stránkách akademie
5: ztrátyanalezy.info
4: ztrátyanalezy.info

to namísto justice inkvizice. Tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce. Mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce. Nedivte se, teď je středověk. Urození páni v ušlechtilém klání pro lásku si kazí brnění. Vrátili se zdraví z křižácké výpravy, dá pámbu snad se ožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vás i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to byl ovšem ještě středověk. Dnes je dnes a včerejšek jsou

o krok po krok. U každé vesnice raketová odpalovací základna, u každého města dvě, u každé hranice, kdo pak si kam, pak jdeš, co to máš, dnes už přece není středověk. Na místo infekce docela nepatrné záření, místo moru máme stroncium. Místo dezinfekce, že prej se na tom už pracuje, teď už sakra není středověk.

0: Věz ve vědu a spí beze strachu. Dávno přece není už, už přece dávno není. Dávno přece není středověk.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Tak, kamaráde, práce není, nic není, tak jsem se rozhodl, že se zabiju. Se mnou je to samý. Tady je fajn plátek pro sebevraždu, jen aby nám do toho nevlet nějakej hňup.
2: La, la, la, la, la, la.
1: My oblku a on hňup za humny.
3: Pánové, jděte odsuď, já jsem vrah.
1: A koho jste zabil, hochu můj?
3: Dědečka.
1: A to jste udělal dobře. To byl patrně nějakej starší člověk a stáří není k ničemu. A jak pak jste zabil dědečka? Kladivem? Byl byste udělal líp, kdybyste ho umlátil kolovratem. Je to takovej stylovej nástroj na starší lidi. A už jste nezabil nikoho?
4: Ono je jim to ještě málo. Tak já se vám přiznám, já jsem vůbec nikoho nezabil. Já jsem jen vás chtěl postrašit a dostat odsaď, protože já se tu chci oddělat.
1: Ale to jste náš člověk, my se chceme taky zabít. Já jsem strašně nedočkavej, musím si najít smrť první, poraďte mi, pánové.
3: No, vy jste takovej prcek tlustej, tak vás by třeba mohla ranit mrtvice.
1: No jo, ale to byste musel napřed rozčílit.
3: My vám třeba řekneme, že se bude v Praze muset mluvit jenom česky.
1: To by to se mnou určitě seklo. Tak ty už by si teda určitě prýma smrť měl. A co já?
3: Vy jste takovej jemnej idealista, tak vy byste se mohl utlout za nějakou ideu.
1: To je dobrý, já to hned zkusím. Pánové, třískejte mě, kamenujte mě, já mám svoji ideu a tý se nevzdám.
4: My vám teď jako budeme dávat peníze, abyste se tý idei vzdal.
3: Tady máte 20 korun a musíte změnit přesvědčení.
1: Tak děkuju vám, pánové.
4: On ty prachy bere, to nesmíte, musíte se tlout za ideu.
1: Aha, tak tady je máte zpátky a já už se třískám.
3: Počkejte, počkejte, počkejte, já ještě nemám vybranou smrť, jak umřu já.
1: Vy jste šedivý člověk, vy už máte nejvyšší čas, abyste se umřel. Víte co? My na vás budeme číhat, až půjdete kolem, tak vás znenedání kolega natře klackem. Tak jděte hezky veselé okolo, jakoliv se vám všecko daří a já vás majznu.
3: Tak já už jdu. To se mě všechno daří, ječmen mi vyklíčil, děti dostali spalničky. Co jste to udělal? Jak jste se rozpřáhl tím klackem, tak jste zabil kolegu.
1: Hynu, hynu.
4: No, jeden už je mrtvej.
3: Teď vy se honem utlučte za ideu.
1: Aha.
4: Ten se blbě fatkuje. Tak, teď tady už mám dvě mrtvoly. Tak mě může z toho nádherně ranit mrtvice.
5: Tak už jsme mrtví. Vy to budete mít špatný. Vám budou naříkat na hrobě slepice. To byl ale blbej kohout.
1: A váš hrob nebudou moc ani zasypat, protože furt vám z něj budou čumět ty vaše zuby.
6: Kluci, nehádejte se. Hlavní věc je, že už jsme mrtví a že si nebudeme dělat z lidu kašpárky a jen se budeme válet v rakvi.

On, už je tu on. Věřte, že mé srdce i mé sny zadány jsou, zadány jsou, zadány jsou. Zadány jsou.

0: Noc plná hvězd.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazy v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje.

Jankou derdý das psí vocas. Když to vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech, neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru, moji jakost. A samozřejmě podpis.

kytarou, kytarou. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád rady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá.

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc s hvězdou.
2: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
3: Dopak nám to tady řve, dopak nám to tady řve.
2: No dovolte, já že zvu.
3: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
2: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
3: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
2: Ale jděte,
3: jo.
2: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
3: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hybaj, hužu.
2: Je, vy máte držkovou?
3: Jo, jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
2: Kde máte vrchního?
3: Vrchní šel domů teďka.
2: Teď v poledne?
3: Jo, jo. On tenhle měsíc překročil v tuzere příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
2: On je v penzi?
3: Jo, jo, a má slušnou penzi. On jo. Je bývalý kominík.
2: Komeník?
3: Ano.
2: A dělá vrchního?
3: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
2: A vy sám jste taky jako...
3: Pochopitelně.
2: Jo,
3: já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
2: Cizinců, jo. To ovládáte jazyky.
3: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
2: No, a jakou funkci máte tady?
3: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
2: Co, vy vrchního?
3: Ano, ano.
2: A víte, že na to nevypadáte?
3: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
2: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
3: No, pochop.
2: Ale dovolte, když z toho lítají nějaký chlupy.
3: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
2: Ale jděte, jděte.
3: Před chvilkou ho odvezli.
2: No, tak ty si teda nedám.
3: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince.
2: A, tak máte jídelní lístek?
3: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
2: No tak jsme tady na horách, tak no. Bych si dal tak srnčí na víně.
3: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
2: No.
3: Jo, já taky, já taky.
2: No tak.
3: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
2: Vánoční
3: jo.
2: Teď?
3: No, no.
2: Teď už je dávno po Vánocích.
3: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
2: Hlejte, víte co?
3: No.
2: Dejte ho praseti, jo?
3: Jo, jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak by ho Čuníkovi nevolno.
2: A lidem to nabízíte?
3: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
2: Ale já nechci vánoční.
3: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
2: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
3: Co, tady u nás?
2: Ano, tady u vás.
3: Safra, vy ale musíte být vyhladovilej.
2: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
3: Jo.
2: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No. Nemáte tam něco od drůbeže?
3: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
2: Dejte si, jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
3: A to dělá ten váš obličej.
2: Jak to obličej?
3: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
2: No, dovolte.
3: Ale ten byl mladší.
2: No tak.
3: A šikovnější.
2: No.
3: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
2: No.
3: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
2: No vidíte.
3: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
2: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
3: Jo, a máte vůbec na to?
2: No samozřejmě.
3: Jo.
2: Teď já vykrádám chaty.
3: Co to?
2: No vykrádám chaty.
3: Vážně?
2: No jo.
3: Vážně?
2: No chaty vykrádám.
3: Pochopitelně.
2: Pochopitelně.
3: A tak promiňte, prosím, promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
2: No.
3: Ražte se tázat.
2: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
3: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli. Ale měli bychom tam hrášek.
2: No tak. Tak budete ten hrášek, jo?
3: Chtěl byste ten hrášek?
2: No hrášek.
3: Jo?
2: No ten jaký to má?
3: Ano. Pane prášek, jednou hrášek.
2: No počkejte, určitě vás neslyšel.
3: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
2: No, pro?
3: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
2: Je. A co se mu stalo?
3: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
2: Jo.
3: Takže jsme ho neservírovali.
2: No tak dobrý.
3: Tak ten prášek, hrášek, jo?
2: No, hrášek.
3: Pane prášek, jednou hrášek.
2: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
3: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
2: Jo. Za jenom ženou.
3: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
2: A co vaše paní?
3: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
2: Hrášek.
3: Rozmyslete si to.
2: Hrášek.
3: Tak chcete vánoční guláš?
2: Ne, hrášek.
3: Ale prášek, je to hrášek.
2: No určitě vás neslyšel.
3: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
2: Jak to, že tam není?
3: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním.
2: Sáfajn.

koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvák.

0: leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu je, jak mu je.
1: Je pátá ráno.
2: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

zase bude líp. Pomalu šel rok,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: noc s hvězdou.
1: Jazz je taneční výraz našeho století. Původně snad označoval pojem jazzu černošské tance. Později se rozšířil na nový hudební styl, který tyto negerské tance přinesl. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. V několika letech způsobil jazz celý svět. Přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. V technické zkratce záleží princip jazzového tance ve čtyřech úderech stejných dlouhých tónů, nad nimiž se provádí jednoduchá melodie, která se postupem skladby obměňuje ve smyslu melodickém, harmonickém i rytmickém, od útvaru zcela prostého až po nejsložitější formace hudební fantazie skladatelovi. Například hudební diagram bluesu vypadá takto.

dřezu nesmíte míchat hudbu argentinskou, která i svým nástrojovým obsazením, harmonika, kytary, banjo, bandoneon, smyčce a klavír, reprezentuje zcela odlišný charakter zvuku a techniky. Je to místní hudební folklor, který se proslavil taneční formou tanga. Tango ale není jazzový tanec, jako jimi není pasodobl, rampa nebo carioca. Tyto tance se hrají v původním obsazení místním. A hrají se ve formě jazzové, hrají se již upravené. S tangem se pak setkáváme u jazzu v podobě slow foxtrot. Základní pomalý tanec jazzový je blues a rychlý foxtrot. Oba dva tance zůstanou již patrně jako klasické typy taneční této doby. Jazz je v podstatě černošského původu. Umělecky byl stvořen anglosasy, jediný černošský a anglosaský dosáhl nových hodnot stylových a hudebních. Ostatní jazzy, pokud se snažili o vytvoření vlastního stylu, zabředli buď do napodobení, které nikdy nedostáhly výše předlohy, nebo opakovali ve zdánlivé jazzové podobě taneční formy starého typu. To platí o českém jazzu, který má charakter polkový, to platí o německém jazzu, který se uspůsobil potřebám tanečních lokálů a vzal na sebe formu banálního a nepříjemně sentimentálního šlágru. Oba dva jazzy jsou ve většině případě vyráběny amatéry a ničí vkus širokých vrstev, které se snaží získat k líbivosti. Jazz jako nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Těchto předpokladů obyčejně

obyčejně nebývá dosaženo a proto orchestry, které v Evropě mají reprezentovat jazzovou hudbu, nejsou nic jiného než dřívější kavárenské kapely.

0: Noc plná hvězd.
1: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Samozřejmě. Haló? No, pošlete mi SMS-ku. Já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme. Jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Ne, omlouvám se. Jo, sakra. Jo. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
2: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
1: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
2: Ani nás byste nevzal.
1: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
3: To máte tolik žáků?
1: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
4: Dobrý večer.
1: Teď jsme o vás s Karlem mluvili. Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
4: Vydáme mobil.
1: Neříká se vydáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
4: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
4: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
4: Zmáčneme čudlík.
1: Čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
4: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
4: Jo. Aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
4: Menu.
1: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelima. Vybírejte z hlavní nabídky.
4: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
4: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
4: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
4: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
4: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: K čemu papír? Jaký papír? Vždyť ten mobil má 70 pamětí.
4: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce, a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
4: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, teď je to jednoduchý. Tady vložit, co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
4: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
4: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
4: No já...
1: Co nevíte?
4: Já nevím, já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping. Vaše osobní čila by to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
4: No já...
1: Co nevíte?
4: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jsem... jestli jsem Černok nebo velkosklad, nebo Černok ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černok a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černok volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping, ping.

0: Halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, velkosklade?
1: Tomu chybí.
0: Velkosklade, slyšíte mě?
1: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
0: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to, ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
1: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
0: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v tom obličeji svým, zvedně, ježišmarja.
1: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
0: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
1: jelita. Dělá špatně.
0: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. Jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
1: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
0: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
1: Dobře, tak já...
0: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
1: No, dobře,
0: ping,
1: tak...
0: ping, ping, ping.
1: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
0: To je tak těžké.
1: No, už to vám zvoní, no.
0: No, zaplať, pán.
1: Halo, tady je Karel Černoch, objednávám 50 lahví koňaku. No,
0: a je to tak složitý.
1: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
0: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
1: Cože?
0: Co? Promptně.
1: Co? Promptně. Zezadu.
0: No jistě, že zezadu truhlíku. Snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl. Ježi. Tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
1: Co, když to nebude chtít?
0: Ale bude. A potom že, šáhne ani nemrknete.
1: Že
0: hlavně,
1: šesta...
0: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
1: 333 stříbrných stříkaček.
0: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kolega má čím stříkat na zahrádce, o to vy se nestaríte. My chceme koňak, my chceme koňak, my, co? Helejte, já volám, ale ne večer, večer, já to chci, co? Dámo, vašte slova, vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styčte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
2: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
0: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!

0: Noc s hvězdou.
1: 13. června 1895 vystřelili vinohradští ostrostřelci svou salvu na počest Božího těla. A já jsem se narodil. To byla první rána, která mne v životě potkala. Otec, divadelní ředitel a hudebník, matka herečka, přežili můj příchod bez větších otřesů. Po 6 letech byl jsem zapsán do první třídy obecné školy v Růžových sadech na Vinohradech, kde byl řídícím spisovatel K.V. Rais. To byla druhá rána, která ovšem nepotkala již mne, ale mé nebohé učitele. Křížovém ohni různých ran dotáhl jsem to až k maturitě na slavném malostranském gymnáziu. Sotva jsem byl zapsán na medicínské fakultě, zazněla rána v Sarajevě a císař pán si zamanul povolati mě do svého vojiště. Byl-li voják Švejk vojínem dobrým, byl jsem já rozhodně špatným. Vyhýbaje se všem ranám válečným, vplul jsem šťastně 1918 do mírového života. Dav vale medicíně, věnoval jsem se definitivně divadlu, zasadiv mu v zápětí těžkou ránu odchodem k filmu. Od té doby věnují se střídavě divadlu i filmu a nevím, které z obou umění tím utrpělo větší ránu. Těch 300 filmů, které jsem za své činnosti sehrál, je jistě pravým krupobitím ran do řad nebohého našeho obecenstva. Každý člověk má osudem vyměřenou svou životní dráhu. Někdo si na své životní dráze získá svou prací uspokojení a skončí na poslední stanici s krásným pocitem naplněného života, ctěn a vážen, zatímco jiný procourá loudavým a líným krokem dráhu, jež mu byla na tomto světě vyměřena takovým způsobem, že by lidstvu více prospěl, kdyby na svět vůbec nechodil. Někdy se díváte na člověka, který vypadá, jako kdyby neuměl do pěti počítat, a zatím je to třeba rekordman. Například vidíte je na plátně a nevíte, že já jsem rekordman. Ano, jsem. Jak je vám asi známo, že nejenom v atletice a v textilu, ale také ve filmu se měří na metry. A filmy, které jsem za 40 let své filmové dráhy natočil, měří tak cirka od oka 1 000 000 metrů. Tak to je jistě rekord. Byl jsem u kolébky českého filmu, kdy malé nemluvně prodělávalo všechny dětské nemoce a kdy se točily první metry za podmínek dnes opravdu směšných. Kdy však i při prvních veselohrách nebylo do smíchu ani hercům, tím méně pak obecenstvu. První filmy se dělaly primitivním způsobem. Nebylo ateliéru, nebylo laboratoří, a tak první stovky metrů českého filmu se také sušily na půdě společně s prádlem. Když uschlo prádlo, tak se sundalo a bylo k potřebě. O filmu, když uschl, se to však vždycky říci nedalo. Film v počáteční éře byl, jak již řečeno, jako nemluvně, tedy němý. Někdy ovšem také nemluvně křičelo, jako když ho na nože bere, ať ho nikdo nebral. Hlavně pak ho nebrali majitelé kin, neboť se českého filmu báli a hráli raději filmy americké, které sice také byly němé, ale za to reklama byla řvavá, i když šlo o film do nebe zvolající. V českém němém filmu, který byl sice němý na plátně, ale jinak do něho mluvil kde kdo, hlavně pak financiér, ten měl první a poslední slovo. Hrál jsem v tisíci a tisíci metrech. Začal jsem jako milovník s tisícem metrů hubiček, neboť je známo, ve filmu se hubičky neměří na kvalitu, ale na kvantitu, tedy na metry. Scenárista i režisér, který bral míru na nový film, nikdy nezapomněl natáhnout milostné a líbací scény na pokud možno nejvíce metrů. Čím delší byly milostné scény, tím delší byly hubičky, čím delší byly happy endy, tím také byly delší fronty před pokladnami biografů. Kde hráli český film bez hubiček, tam také hráli bez obecenstva. Film bez náležitých metrů milostných scén propadl. Má láska k filmu ovšem neskončila s milovnickými úlohami, jež jsem ve filmu hrál, ale se stejnou láskou jsem se pak k českému filmu přimkl v nesčetných úlohách charakterních a veseloherních. Celá moje filmová dráha proběhla asi v milionu metrů a to bych se řádně prošel, kdybych to měl zase šlapat, byť i jenom ve vzpomínkách zpět k té kolébce českého filmového nemluvněte. Na počátky českého filmu se již dá vzpomínat jenom s úsměvem na rtech, který se objeví při několika letmých vzpomínkách. Tak abychom začali pěkně po pořádku, povím vám nejdříve o svém prvním setkání s filmem. Je to první setkání nejenom s filmem, ale i s velkým průkopníkem naší kinematografie Viktorem Ponrepem. Je tomu již dávno, snad někdy v prvních létech tohoto století. Bylo to o velikonočních svácích, kdy divadla nesměla hrát. Aby však provoz divadel nestál, byly pořádány různé náhražkové podniky, takzvané akademie, kouzelná divadla a tak dále, ke kterýmž to podnikům dávalo slavné CAK policejní ředitelství blahovolné povolení. Vždycky jsem se těšíval na to speciální představení, které mívalo začátek asi o 5:00 odpolední a na které jsem měl vždycky s otcovým svolením přístup. Na jeden takový mimořádný podnik se objevil mnohoslibný plakát oznamující, že na Bílou sobotu vystoupí v Pištěkově lidovém divadle na Královských Vinohradech saloní kouzelník Viktor Ponrepo, který jako poslední číslo svého světového čarodějnického programu předvede ctěnému obecenstvu největší div tohoto století – pohyblivé obrazy. Znal jsem Ponrepa jako čaroděje všeho schopného, neboť jsem vídal již dříve jeho výkony v našem divadle a věděl jsem, že dovede věci, nad kterými zůstával můj tehdy 9letý rozum stát. Rozbít v hmoždíři vypůjčené zlaté hodinky a pak je vytáhnout neporušené, ověnčené jarní kytičkou fialek z cylindru, to byla pro něho maličkost. Ale na ty pohyblivé obrazy jsem byl opravdu zvědav, neboť jsem si ve své fantazii žáka 3. obecné představoval, že to musí být něco podivuhodnějšího než tanec kostlivců, který předváděl při svém minulém vystoupení u nás v divadle. Konečně jsem se Bílé soboty dočkal. Pan Ponrepo již vytahal všechny budíky a lampiony ze svého zázračného cylindru a já je netrpělivě čekal, kdy začne pohybovat těmi obrazy. Konečně skončila obvyklá kouzelnická produkce a místo opony sneslo se z hůr jeviště jakési bílé plátno. Vystoupil pan Ponrepo se svými asistenty, toto plátno pomocí jakési stříkačky navlhčil. V hledišti se setmělo. Náhle vytryskl jakýsi světelný paprsek, na mokrém plátnu se objevilo vlnící moře. Nebyla to obyčejná laterna magika, jak jsem to znal z některých cestopisných přednášek v rázových, ale to moře se vlnilo. Ani jsem nedýchal. Vidím moře, to se vlní. No konečně, s tím se snad dá v laterně nějak kroutit. Měl jsem doma též laternu s takovým kroutícím obrázkem. Ale hrome, teď výjíždí ze strany obrazu párka s dvěma námořníky a ti, zastav se rozume, veslují. Veslují, pěna stříká při nárazech vesel a bárka přejíždí přes celou šíři plátna. Pak to mrklo, zamžikalo a zhaslo. Byli jsem překvapen a udiven mořskou scénou, pak následující číslo tančící baletka ve mně vyvolalo úplný zmatek. Jakási slečna v baletním úboru předvedla bezvadný taneční výjev, včetně všelijakých piruet, a ku konci svého asi dvouminutového vystoupení poslala polibek do ohromeného publika. Pak to zase zamrkalo, zablíkalo a byl konec. Byl jsem zničen a marně přemýšlel, jak to ten pan Ponrepo s tou laternou dělá. Ještě větší chaos do mých domněnek vnesla jedna návštěvnice tohoto představení, která při odchodu z divadla pronesla ku svému průvodci. To je krámu. Já tu baletku hned poznala. To je Vášová ze Žižkova a tam mu za tím plátnem skáče a ona ní svítí. Tak, teď jsem skutečně nevěděl, jak je to s tím kouzlem. Co jsem však tehdy určitě netušil, že jednou v životě budu také za tím plátnem skákat a že na mě budou svítit. V roce 1916 jako voják rakousko-uherského mocnáře v Krakově navštěvoval jsem biografy a seznamoval se tam s norskými filmy. Ty mne zaujaly do té míry, že jsem napsal své první filmové libreto. Byl to námět s titulem Mnichovo srdce. Tento můj první filmový scénář byl později v roce 1921 skutečně natočen režisérem Hlavatým. Hlavní roli hrál Roman Tůma. Já sám jsem hrál epizodní roli, ale jinak jsem při filmování dělal všecko. Asistenta režie, pomocníka kameramana i rekvizitáře. V té době měl jsem ovšem již za sebou několik filmů, jako film Dvě matky, režiséra pražského, Mrak je žalí štěstí a tak dále. V těchto prvních poválečných letech byl jsem též divadelně činným. Jako člen znamenitého Vinohradského divadla, v jehož souboru byli slavní představitelé českého herectví jako Vidra, Zakopal, Karen, Baldová, Íblová a jiní, stál jsem na prahu své divadelní slávy. Jenže v té době jsem se seznámil s filmaři a můj osud byl spečetěn. Když se natáčel první Jánošík produkce amerických Slováků, hrál jsem již titulní úlohu. To bylo o prázdninách. To tedy šlo. Ale Kolárův film Příchozí z temnot se natáčel v divadelní sezóně a já měl jet do Berlína, kam se sjel soubor do známého ateliéru Amco. Zažádal jsem zprávu divadla o dovolenou a chystal se na cestu. Dovolená mi byla poskytnuta, ale povolení v poslední chvíli odvoláno. Já jsem však ani chvíli neváhal a odjel do Berlína. Přetrhl jsem svazek s divadlem a stal se filmařem. Nejrušnější, nejriskantnější období mého života bylo zahájeno. Nezůstal jsem jen filmovým hercem. V pozdějších letech byl jsem scenáristou, režisérem i podnikatelem. A tak nastala ta dlouhá řada let, ve kterých jsem vytvořil nepřehledné zástupy postav, z nichž některé jsou stělesněním nesmrtelných typů populárních českých autorů. Vedle Kondelíka, Kráčmery, pana Dundra, jsou to však rovněž postavy našich klasických her a románů, jako Mlynář v Lucerně, Habršperk ve Furiantech, Sadílek v Třetím zvonění, Lomikar v Psohlavcích nebo Brambor v Podskaláku. Počet filmů, ve kterých jsem do dnešního dne působil, překročil již dávno 300. A tato řada není stále ještě ukončena. Doufám, že dobrý osud mi ještě popřeje vykonat i kus radostné práce naší utěšeně se rozvíjející milované.
2: Je 6. Stanice Hvězda.

kopec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak

Českém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štích

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže... Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti? Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl, nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 tisíce zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když mýval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Srbie k tomu jeseteřici, tedy máť rodnáju, a Volgu
1: máť. Taky máť rodnáju, vlastně, ano. Ale vy ne, vážené posluchačky, vy nepotřebujete celou Volhu, stačí půl litru vody nebo mléka, popřípadě 10 deka krupice, z níž uvaříte hodně hustou kaši.
0: A dále zakoupíte 2 slanečky cibuli lžíci protlaku, zakoupíte špetku pepře a lžíci sojového oleje. Není-li olej, ukrojte lžíci sany, rodné sestry másla.
1: Slanečky vhoďte do strojku na maso a melte. Aby jim nebylo smutno, hoďte za nimi i cibuli.
0: I cibul?
1: I cibul, to pak bude mela.
0: A až bude mela nejen hotová, ale i opepřená, dojde k tomu hlavnímu, dojde ke tření.
1: A bez tření není kaviáru, to vám potvrdí každý jeseter.
0: Utřete melu s protlakem a se sanou rodnou sestrou másla nebo s rodným bráchou másla olejem.
1: Přičemž v polžičkách přidáváte kaši, o níž byla řeč na počátku.
0: Ano, na počátku byla kaše.
1: Kaše pak v pevném spojenectví se slanečky vytvoří krupicový kaviár.
0: Tak levný, že kdybyste řekli jeseteru, zač to pořídili?
1: Nebudou vám to ani věřit.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vás, vážené posluchačky, naučíme dělat pomazánku, jakou dovedou pouze jeseteři.
2: Ano, naučíme vás kaviárovou pomazánku z kaviáru, vyrobeného po domácku.
1: Tedy dělá-li kaviár jeseter potřebuje

ale uzavřel. Mráz leze za nechty, je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom

0: světem.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečný stanice.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Promiňte prosím, že se vás tak ptám, však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku čas,

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku času,

0: Měl jsem užít slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybí vtip. Však podruhé, až vás potkám, jistě začnu líp.
1: Stanice Hvězda.

0: tancovat, řekněte, netančím, a navíc nejsou místní.
1: Začala osmá raní.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

napravit, ať se na Hucon zvýší knajmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hucon zvýší knajmout dát. Jo, ahoj!

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. Oním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motr mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Cože? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: létají, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ojra, jeden, hele, já slyšel, že ti manželka dala klackem přes hlavu, je to pravda? On říkal, no jo, je to tak. On říkal, no prosím tě, a co jsi udělal? On říkal, no co, no jako vždycky, no, dal jsem si na to studený obklad.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10 mil

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

0: brandy popíjí a jen tři míle mi zbývají k Maria. A jen tři míle mi zbývají k Maria.
1: V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pěkná.

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtul

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: V celostátním rámci kritiky jsme namátkovými dotazy zjistili, že téměř nikdo z vás neví, k čemu je kyselina linolová a linolenová. Velice nás to překvapilo, neboť jsme si mysleli, že to nevíme pouze my zde v našem výzkumném ústavu.
2: Tedy jsou to nenasycené mastné kyseliny, které snižují hladinu chlorelez, cholerez.
1: Já vám to řeknu česky. Když člověk nemá dostatek těchto kyselin, má velkou šanci, že mu začnou cévy kornatět a zužovat se. A stěny cév musí být pružné a průchodné, aby se tělo dobře prokrvovalo.
2: Jinak vás postihnou vše možné nepříjemnosti cévy, například stvrdnou. Tak, že už to nejsou cévy, ale výstuže. Zkuste ohnout koleno, záda nebo krk, když v něm máte výstuž.
1: Kde někdo a vy před ním nemůžete ani ohnout hřbet?
2: Někdo vystoupí, vy se nemůžete uklonit?
1: Ano, někdo něco navrhne, vy máte vší výstuže a vy to nemůžete odkejvat.
2: Vysvětlujte potom, že váš organismus nemá dost nenasycených mastných kyselin.
1: Měl byste všem vědět, kde tyto ochranné látky vzít. Jsou v rostlinných tucích. Ale pouze v rostlinných tucích. Živočišné tuky mají na vaše cévy právě opačný, tedy prašpatný vliv.
2: A co jsou to rostlinné tuky, to víte? Například sojový olej, jiné rostlinné oleje, dále margarín, nisana, smetol a tak dále.
1: A tak, tedy pozor na cévy.
2: Pozor na výstuže.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Škoda, že ta babeta je pofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

hvězdu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa

0: dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

z Cadillacu, s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes, i když na oko lžou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Předávám čas a letný deň a všetko stojí

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

mopedy, dvojníka, když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
3: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
3: ztráty a nálezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za oby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Mňáčku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
2: Moučníky z jablek. To je věc.
3: Moučníky z jablek.

0: že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna stromů v mlze mezi kmeny

0: Spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hvězda.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co

Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju. Já se kaju. Promiňte všichni domácí i

sloku, refrén sloku, tak nějak to dělám. Už 35 roků, celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám. A bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Přátelé, posloucháte stále stanici.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Tak, posloucháte stanici Hvězda, je sobota 16. května. No a jako vždy v sobotu po jedné hodině odpoledne máme pro vás dramatizaci. Není to četba na pokračování, je to dramatizace, kdy ti nejlepší čeští nebo slovenští herci udělali svou verzi k nějaké zajímavé knihy, románu anebo příběhu. Dnes se podíváme zpátky k dílu Žila Verna, a to s názvem 15letý kapitán. Je to příběh, který se odehrává před asi 150 lety v roce 1873 a vypráví dobrodružství 15letého plavčíka americké velkorybářské lodi poutníka Dicka Sanda. V roce 1977 ji pro nás ti nejlepší z nejlepších herců v té době natočili ve studiu Lucerna. A nám už nespívá, než se zaposlouchat. A ještě připomenu, že ve dvou dnech, jak dnes, 16. května, tak příští sobotu, příběh 15letého kapitána podle Žila Verna je totiž dostatečně dlouhý.
3: V tomto okamžiku začíná dobrodružství Dicka Sanda.
4: Budeme s ním putovat po oceánu i pevnině známého i neznámého světa.
3: Světa plného tajemství a nebezpečí.
4: Ten příběh začíná na palubě lodi Poutník.

0: Vítám vás na palubě, madam.
1: Děkuji, kapitáne. Za sebe i za malého Jacka. I za bratrance Benedikta.
0: Počasí, jak vidíte, je příznivé, posádka dobrá. Věřím, že pan Weldon vás bude moci v San Francisku brzy přivítat.
1: Odplujeme tedy, pane Hale?
0: Ano, ano, hned dám rozkaz. Ovšem...
1: Ovšem?
0: Poutník, jak sama víte, není osobní loď. A tak tu nenajdete pohodlí, jakým jste zvyklá. Cesta je opravdu velmi dlouhá.
1: Nic už mě, pane, nemůže odradit. Slibuji vám, že si ani jednou nepostěžuji na malou kabinu nebo na špatné jídlo.
0: A ne, ne, paní Weldonová, kabina se vám snad bude líbit. A pokud je o stravu, máme nového kuchaře. Sami zatím nevíme, jak nám bude chutnat, to poznáme až cestou, ale věřím, že se Negoro předvede v nejlepším světle, když na palubě máme manželku majitele naší lodi.
1: Ne, opravdu si s námi nedělejte starosti, kapitáne. Vím, že poutník je rybářská loď a vím také, že s vámi cestuji na vlastní nebezpečí. Můj manžel by jistě se mnou souhlasil.
0: Tak tedy, vyplujeme!

0: vylétli vzhůru po stožárech a před poutníkem se vlnilo 13 000 kilometrů neskrotného oceánu.
1: Máme teď chvilku času, abychom se seznámili s okolnostmi této cesty i s lidmi na palubě plachetnice.
0: Známe už kapitána Hala. Jeho loď skončila lov za jižním polárním kruhem.
1: Kapitán je výtečný námořník a jeden z nejobratnějších harpunářů. Dokáže proniknout se svou lodí až do prostřed ledovců. A přesto je v podpalubí jeho lodi pěkná řádka sudu bez velrybího tuku. Proč?
2: Ještě nikdy nebyl tak mizerný lov. Vyjel jsem ze San Franciska s 5 námořníky a jedním plavčíkem.
1: Jenom?
2: To je dostačující. Chtěl jsem doplnit posádku na Novém Zélandu. Tam je vždycky dost harpunářů a námořníků, kteří dokonale ovládají řemeslo a dávají se najímat na velrybářskou sezonu. Tentokrát jsem ale neměl šťastnou ruku. Muži, které jsem přibral ke své posádce, to byla tlupa velmi podezřelých lidí a moc toho neuměli. To jsem ale zjistil až v lovištích. Tak jsem tedy obrátil loď v Aucklandu, jsem ty ničemi vysadil a chtěl jsem najmout novou posádku. Ale všichni volní námořníci už odpluli na jiných velrybářských lodích.
1: Takže teď odplouváte z Aucklandu se svojí starou posádkou, kterou jste si přivezl ze San Francisca.
2: Ale s novým kuchařem. Tam ten vařil opravdu mizerně.
1: Přibral jste ovšem na palubu cestující. Není také to příčinou vaší špatné nálady?
2: Ne. Paní Veldnová je vzácná žena. A pan Veldn je výborný šéf. Obou si velmi vážím. Proto mě mrzí, že se vracím s tak malým úlovkem.

0: Dovolíte, paní Veldnová?
1: Prosím, právě vybaluji.
0: Pak nechci rušit.
1: Ach, ne, ne, ne. Mám tu jen svá zavazadla. O Jackovi věci se postará Nan.
0: Jackova chůva? Slyšela jsem, že jí říkáte moje malá černá Nan.
1: Byla už mojí chůvou a měla jsem ji ráda jako matku. Patří do naší rodiny, takže na Jacka se dívá jako na svého vnuka. Až s tímhle budu hotová, rozbalím ještě věci bratránka Benedikta. To je další dítě v naší rodině.
0: Ten dlouhý hubený pán?
1: Ano, to 50leté dítě. Viděla jste ho?
0: Jistě, typický učenec se zlatými brýlemi.
1: Bytost neútočná a dobrá, která nikdy neví, co má dělat se svýma dlouhýma rukama a nohama a která je naprosto neschopná řešit jakoukoliv i nejobyčejnější záležitost. Benedikt by nebyl schopen uspořádat své věci do skřínky. Ovšem své sbírky hmyzu má uspořádány dokonale.
0: Vaše kajuta není příliš pohodlná.
1: Budu tu s Jackem a s Nan. Je úplně dostačující. A jsem ráda, že nás kapitán Hall vzal na palubu poutníka. Můj manžel často dojíždí sem na Nový Zéland za obchodem. Vzal nás sebou a chtěl se s námi zase vrátit do San Francisca, ale před odjezdem celé rodiny náš malý Jack vážně onemocněl a tak manžel musel pro neodkladné obchodní záležitosti Oakland opustit. Už jsou tomu 3 měsíce, co odcestoval. No, Jack se uzdravil a my s poutníkem se dostaneme do San Francisca přímo.
0: Chápu, jinak je cestování odtud velmi složité.
1: Jistě, odtud do Austrálie, tam čekat na spoj Melbourne-Panama a znovu čekat na linku Panama-Kalifornie.
2: A teď už známe vše, co je třeba, abychom mohli sledovat příběh, který začíná na palubě této lodi. Moře je nádherné, kapitáne, vítr příznivý, posádka výborná.
3: Ano, to jsou moji chlapci ze San Francisca.
4: Kapitáne, tam!
3: Cediku!
4: Vrak!
3: Vím! Hej, chlapci! Vrak po větru vpředu, při pravém boku! Připravte člun!
2: 2. únor. Poloha poutníka 45 stupňů 57 minut jižní šířky a 165 stupňů 19 minut západní délky.
3: Nikde nikdo. Jen ten pes.
5: Proč pořád štěká? To zvíře není na lodi samo, kapitáne.
3: Ale, Ediku, jestli některý nešťastník tu katastrofu přežil, zahynul jistě hladem a žízní, protože voda zaplavila skladiště. Na lodi mohou být jen mrtvoly.
5: Ne, to by pes takhle neštěkal.
3: Je to marné, Ediku, podívej. Přeražené stěžně, stržená ráhna a v dohledu žádná troska. To neštěstí se stalo už před několika dny.
5: Jaké neštěstí?
3: No, tam, kde je ta široká díra, došlo k nárazu. Loď se převrátila a díra se odstla 2 metry nad vodou. Jen proto se vrak nepotopil. Vezmeme psa a vrátíme se, Ediku.
5: Ten pes nás odtud nechce pustit. Tak co? Kam máme jít? Ukáž. No, ukáž.
3: Podívej. Vede nás na záď. Pomalu, Diku. Narozoupej loď.
5: Kajuta. Nejde otevřít.
3: Zapadl zámek. Pusť. Tady je jich 5. Samí černoši.
5: Ještě dýchají.
3: Ale to se tím z... Ne. Opravdu. Jsou živí.
1: Nešťastníci. Honem jídlo!
3: Ne, paní Veldnová. Příliš dlouho hladověli. Trochu vody. Negoro!
5: Postarám se o psa, kapitáne. Negoro má jistě v kuchyni nějaké zbytky.
3: Negoro! A tak co je s tím chlapem? Co pak mě neslyší?
5: Dojdu pro něho. Hej, Negoro! Kapitán vás volá.
6: Slyšel jsem. Tady je voda pro ty lidi.
5: A něco pro psa. No, kapitán přece rozkázal.
3: Diku! No tak chytni to psa, slyšíš? Chytni ho a uklidni. Nač ten pohrabáč, Negoro?
6: Viděl jste, chtěl mi prokousnout krk.
3: Ale proč? Vy toho psa znáte?
6: Já ne, nikdy v životě jsem ho neviděl.
5: Co je zvláštní?
3: Jak se jmenovala vaše loď?
7: Valdek, pane.
3: Americká?
7: Ano, pane.
3: Tak vypravujte, jak se to stalo.
7: Před 10 dny se srazila v temné noci s nějakým parníkem. My jsme zrovna spali.
3: A co posádka Valdeku?
7: Když jsem se svými druhy vystoupil na palubu, posádka už tam nebyla.
3: Poslyšte, mohla přejít na palubu lodi, která se s vámi srazila?
7: Doufejme, že se tak stalo.
3: A vás by těšilo, kdyby se posádka zachránila?
7: Proč ne, pane?
3: Vy tedy nejste otroci.
7: Ach ne, jsme svobodní lidé. Pracovali jsme v Melbourne pro jednu anglickou firmu a vracíme se zpátky do Spojených států. Valdek nebyla otrokářská loď. A vaše, kapitáne?
3: Poutník je americká loď.
7: Pak jsme tedy měli štěstí. Velké štěstí, pane. Mysleli jsme, že jsme padli do rukou
3: obchodníků s otroky.
7: Ano, pane.

0: celé rovníkové Africe kvetl obchod s černými otroky.
1: Lodi otrokářů vyplouvaly od břehu Angoly a Mozambiku, obratně se vyhýbali anglickým a francouzským hlídkovým lodím.
0: Své živé zboží rozváželi do některých kolonií Tichého oceánu.

0: Kapitáne, vaše posádka se přece jen rozrostla.
1: Ti chlapci sice nejsou námořníci, ale pomáhají, jak mohou. Chlapci. Tomovi je už skoro 50 let, má dospělého syna.
2: Není to ten obr, který dokáže pohazovat Jackem, jako by byl míček?
1: Ne, to je Herkules. Jack je jim ohromně nadšený. Tomův syn se jmenuje Bud. A ti ostatní dva, Osten a Akteon.
2: Všichni jsou urostlí a silní.
1: No, na středoafrických trzích by měli velikou cenu. Když jsme je po 10 dnech útrap zachránili, měli největší obavu z toho, aby se nedostali do sítí obchodníků s otroky.
0: Řekl jste po 10 dnech?
1: Ano. Loď, která Valdek prorazila, se pro těch 5 už nevrátila. Zavinila srážku a uprchla. Zůstali 2000 kilometrů od nejbližší země, bez vody a bez jídla. Ta trocha zbytku, kterou našli ve své kajutě, živla do té doby, než upadli do bezvědomí. Našli jsme je opravdu v nejvyšší čas. Se pro těch 5 už nevrátila. Zavinila srážku a uprchla. Zůstali 2000 kilometrů od nejbližší země, bez vody a bez jídla. Ta trocha zbytku, kterou našli ve své kajutě, živla do té doby, než upadli do bezvědomí. Našli jsme je opravdu v nejvyšší čas. Krásný pes, co?

0: Pejsku.
1: Pejsku. Když se postaví na zadní nohy, je velký jak dospělý člověk. Jeli australští psi se nebojí ani jaguára.
0: A já ho mám pohladit?
1: No, Jack by o tom nepřemýšlel.
0: Dobrá. Pojď. Pojď sem. Skutečně. Je velmi hodný.
1: No, vidíte.
0: Kapitáne.
1: Prosím.
0: Co to má na obojku?
1: Písmena S a V. Vím asi, co ta dvě písmena znamenají. Kapitán Valdeku, jak mi říkal Tom, dinga našel polomrtvého hladem na západním břehu Afriky při ústí řeky Kongo. Snad jsou to začáteční písmena jména dingova bývalého pána. To zvíře strašně truchlilo, asi jeho pán zemřel. Na palubě Valdeku se s nikým nespřátelilo. A teď, divte se, s vaším Jackem si dingo hraje jako štěně a nás ostatní přehlíží.
0: A Negora nenávidí.
1: Ano, ale proč?
2: Ta dvě písmena. Co tuší kapitán Hall?
3: Samuel Vernon.
2: Ano, SV. A dál?
3: Roku 1871, tedy dva roky před začátkem tohoto příběhu, jistý francouzský cestovatel chtěl projít Afriku od západu na východ.
2: Chtěl projít, to znamená, že neprošel.
3: Buď byl zajat domorodci, nebo cestou zemřel. A do této chvíle se nenašla po něm jediná stopa.
2: Až na dinga a obojek z písmeny SV.
3: Pokud je ovšem kapitánova domněnka správná.
4: Kapitáne?
1: Co je, Dicku?
4: Stala se taková zvláštní příhoda. Malý Jack se učí číst. Má kostky, na kterých jsou nalepená písmenka. Určím mu nějaké slovo a Jack to slovo sestavuje z kostek. Hráli jsme si na palubě, byl u toho dingo. Rozhodil jsem kostky a řekl slovo sever. Jack našel písmeno S, ale najednou přiskočil dingo a to písmeno mu vzal. Písmene E si ani nevšiml.
1: A totéž udělal s písmenem V?
4: Ano, kapitáne.
1: Písmena, která má na obojku. A dingo ta dvě písmena zná.
5: Jste na stanici Hvězda.
1: Velryba? Jaká?
6: Ještě nevím, kapitáne.
1: Ví to tak. Velryba grónská. Naplníme lehce jim tukem dobrou stovku našich prázdných sudů. Pojď sem, Jacku, a podívej se. Představ si, že to obrovské zvíře nemá ještě ani nejmenší tušení, že je pozorují velrybáři.
7: A neublížíte mu?
1: Ne.
7: Určitě ne.
1: No jistě, že ne. Díku. Odveď Jacka k matce. Musíš povědět mamince Jacku, že jsi viděl velrybu. Ty, Dicku, se hned vrať, budu tě potřebovat.
0: Je to nutné, kapitáne.
1: Paní Vernová, taková příležitost. Víte, co by se o mě vyprávělo, kdybych přijel s prázdnou?
0: Takové obrovské zvíře a vás je pár.
1: Ale ne, celá posádka poutníka, to není málo.
0: Pět mužů?
1: Čtyři budou veslovat, jeden sedne ke kormidlu a já vezmu harpunu.
8: A co mi, kapitáne? Pět černých chlapů taky něco dokáže.
1: Velrybářský člun, Tome, mohou vést jen dobře vycvičení námořníci. Ale chlapci, počítám s vámi při čtvrcení velryby.
4: A já, kapitáne?
1: Zůstaneš tady, Dicku.
4: Tady?
1: Ano. Ať se stane cokoliv. Nespouštěj člun na vodu a neopouštěj loď.
4: A co se může stát?
1: Vlastně nic. Je krásné počasí. Přeji nám štěstí, chlapče. Bude-li poutník muset plout za námi, dám ti znamení. Tom a jeho přátelé ti pomohou dostat loď do pohybu. Jedním okem pozoruj loď, druhým náš člun. Dingo, co to je? Takhle nás povzbuzuješ? Zaštěkej hezky veselé, no!
0: To je špatné znamení.
1: Nejsem pověrčivý, paní Velnová.
0: Negor.
9: Zmiz, nežlade!
4: Jsem Dingo, jsem ke mně.
9: Uvažte ho!
4: Radši se vraťte do kuchyně, Negor.
9: Co pak se kvůli tomu zmetkovi nesmím ani objevit na palubě?
4: Odejděte! Tak odejděte, Negoro!

0: Takhle.
1: Ano, kapitáne.
0: Hlídejte dobře toho člověka.
2: Budu ho hlídat.
3: Tak, chlapci! A zaberte! Spoléhám na tebe, Diku! Ve všem na tebe spoléhám!
4: To byla poslední slova, poslední pohled do očí. Za malou chvíli vypadal kapitánův člun už jenom jako malý bod na nekonečném oceánu.
5: A za necelou hodinu zmizel i ten nepatrný bod. Kapitán Hal a jeho pět chlapců prohrálo svůj boj s ohromnou velrybou.
6: Byl jsem úplně bezmocný, paní Veldnová.
7: Vím, Deku. Všechno jsem viděla.
6: A Jack?
7: Byl v tu chvíli s chůvou v kajutě. Ale teď už všechno ví.
6: Táhle je daleko do moře, hned jak kapitán hodil první harpunu. Měla obrovskou sílu, útočila na ně. Viděl jsem, jak se tři harpuny minuly cíle, odrážely ji veslem. Hned jak dal kapitán znamení, stočili jsme ráhna, aby byl pod plachtami vítr. Spustit člun a plout kapitánovi na pomoc znamenalo ztratit čas. Spustil jsem ale ze závěsů zadní člun a vlekl jej za lodí, aby do něho mohli naskočit. A v tu chvíli se to stalo.
3: Pozor! Otočte člun! Tak co je?
8: Nemohu, kapitáne! Kormidlo je zlomené!
3: Stočte to honem! Jde proti nám! Útočí čelem!
5: Člun zasáhla strašná rána a plavidlo se rozpadlo na kusy.
3: Držte se! Chyťte se trosem! Pevně se držte!
5: Nový úder.
6: Oca jsem bičovala vlny.
7: Ubila jak smrti.
6: Když jsem tam dorazil s člunem, nenašel jsem po nich ani stopy. Jen několik trosek. Zlámané veslo. Víc nic.
7: Jsme uprostřed oceánu, Diku. Nemáme kapitána, nemáme posádku.
9: My budeme posádka, paní. Dick nás všechno naučí. Uvidíte, že budeme dobrá posádka.
10: A kdo bude kapitánem? Loď musí mít velitele. Já...
6: Loď už má velitele.
10: Ano? A kdo pak je to? Tenhle? Tenhle nebo tenhle?
7: Je tu jen jeden kapitán. Kapitán Dick Sand. A bylo by dobře, kdyby každý věděl, že si bude umět zjednat poslušnost.
4: Diku Sande, uvědomuješ si odpovědnost, kterou ti chystá budoucnost?
2: Budeš mít sílu unést ji?
6: Musím se odvážit pohlednout do očí těm, kdo ve mě věří.
7: Kapitáne Diku Sande, osud lodi je ve tvých rukách. Ty zachráníš loď i všechny, kdo jsou na ní. Diku, kapitán Hal mi o tobě řekl. Má pravý námořnický cit a ten mu pomáhá i tam, kde vědomost ještě nestačí. Diku.
6: Pokusím se o to.
9: Na nás se můžeš plně spolehnout, kapitáne Diku.
6: Já cítím, že to dokážu. Přátelé, vykonejte vše, co nařídím, a půjde to.
9: Jen rozkazuj, kapitáne Diku.
6: Tak já zůstanu u kormidla a vy uvolněte rychle lana.
9: Uvolnit lana?
6: No ano, odvázat. A ty, Bate, udělej to tež. Dobře zatáhni. Z hůru Herkule vytáhni plachty. Pořádně, do toho. Ne tak silně, Herkule, vždyť strhneš stěžně.
11: Však jsem sotva zatáhl.
6: Tak jen naznačuj, že pracuješ, to úplně postačí a plachty budou nahoře. Raz, dva.
12: Já taky potáhnu.
10: Tak pojď, kamaráde, stoupni si za mě. Zaber. Hej, Herkule.
12: Hej, rup!
10: A ještě?
12: A ještě?
10: A to. Joj, kamaráde Jacku, měl jsem strach, že to lano přetrhneš, anebo že se plachty nahoře utrhnou a poletí až do nebe.
12: Já mám strašnou sílu. Viď, Herkule?
4: A mořský vítr příznivě přijal do své náruče loď, které velel 15letý kapitán.
6: Patnáctiletý kapitán.
5: Jaký směr dáš lodi, Dicku Sande?
6: Zamířím přijdí k východu, přímo k americkému pobřeží.
5: Nevrátíš se na Nový Zéland, je to blíž.
6: Plujeme s větrem v zádech.
5: Máš jen dva kompasy a měřič rychlosti. Ostatním přístrojům...
6: Ano, těm nerozumím. Ale americký břeh se táhne hluboko k jihu, nemůžeme jej minout. A vítr je příznivý.
5: Tak šťastnou plavbu, Dicku Sande.
13: Pojď ke kormidu a drž loď stále tímhle směrem. Herkules, Bet, Akteon a Austin za mnou. Napneme všechny plachty. Vylezu nahoru a uvolním je. Vyhlídejte lana, napínejte a upevňujte.
4: Šťastnou plavbu, kapitáne.
5: Co víme o Dicku Sandovi?
4: Málo.
5: Paní Vernová, Dick teď stojí u kormidla, loď pluje rychle. Věříte, že Dick dovede loď k cíli?
4: Jistě. Je to loď mého muže a já ji Dickovi svěřila.
5: Znáte ho tedy dobře?
4: Říká o mě, že jsem vlastně jeho matka.
14: Matka?
4: Svou pravou matku nepoznal. Našli ho na ulici. Asi 3 hodiny po narození.
14: A jmenuje se Dick?
4: Ne. Své pravé jméno nezná. Soucitný člověk, který ho našel a odnesl do útulku, mu vymyslel jméno Dick Sand. A pod tímhle jménem byl zapsán do matriky.
5: Ale o takových dětech se říká, že...
4: Nevím, co se o nich říká a nezajímá mě to. Vím, jaký Dick je. Houževnatý, přímý, čestný. V ústavu pro sirotky se naučil číst, psát a počítat. Byl mu 4 roky a v 8 letech se postavil na vlastní nohy. Dal se najmout na loď jako plavčík. A tak se potkal s kapitánem Halem. Ten si chlapce opravdu zamiloval. Stejně jako můj manžel... Když mu Dicka kapitán představil.
14: A stejně jako vy, paní Veldnová.
4: A jako náš Jack. Ti dva jsou jako bratři. Chtěli jsme, aby Dick dokončil školu a potom, aby se naučil všemu, co souvisí s plavbou. Kapitán říkal, že dobrý námořník musí znát rybolov stejně dobře jako plavební umění. Dítě, které od počátku života poznává, že práce je zákonem života, bude mít sílu a vůli vykonat velké věci.

slyšíte hvězdu. Bezpečí před hlupáky. Stanice hvězdy.

0: Ne, kapitáne, nic se neděje.
1: Za to větru nemůžeme pobřeží Jižní Ameriky minout. Až uvidíme zemi, určitě budeme někde blízko Valparaíza. Naše příč se přesně kryje s kompasem.
2: Kapitáne.
3: Podívej se na tohle.
1: Kdy jsi to zjistil?
3: Teď. Šel jsem kontrolovat do kabiny otočný kompas a našel jsem ho rozbitý na podlaze.
1: Drž korun.

0: Jak se to mohlo stát? Včera byl v pořádku.
1: Byl upevněný v měděných kruzích na trámu.
0: Trám je nepoškozený.
1: Jsme odkázáni už jen na kompas v kormidelnické budce. Víš, co to znamená?
0: Zajistit jeho bezpečnost.
1: A nedělat kolem téhle věci zbytečný rozruch.

0: Vystřídám tě, kapitáne, stojíš u kormidla celý den. A kdyby přišla bouře, pak tě loď potřebuje odpočaté.
1: Asi máš pravdu, Tome. Na chvilku si odpočinu. Služby?
0: Herkules a Akteon jsou na přídi. A z kompasové budky nespustím oči.
2: Byla tak hluboká tma, že i paluba se ztratila v temnu.
3: Jen kompasová budka slaboučce svítila. Byl klid. Klid.
2: Takový klid, že dokázal ukolébat i Tomovi citlivé smysly. Měl oči otevřené, ale ty jakoby neměli schopnost vidět.
3: Na palubu se vplížil stín.
2: Došel na zahď, vložil pod schránku s kompasem těžký předmět, který držel v ruce. Stín chvíli zpovzdálí pozoroval osvětlený číselník kompasu. A pak se rychle vrátil, aniž ho někdo spatřil.
0: Cože? To snad není možné. Že bych usnul? Ne, ne. Přece stojím a držím kormidlo. Ale tolik se vychýlit 45 stupňů. Musel jsem usnout. Tak rychle, rychle přijít k východu.
2: Každou otočkou vychyloval Tom loď více a více k jeho východu. Kus železa pod kompasovou budkou si zahrál na kormidelníka a nešťastný Tom řídil loď do směru, který určil Negoro.
1: únor. Už jsme přece měli být v klidných vodách.
0: Ale plujeme rychle. Vítr je sice prudký, ale žene nás naším směrem k americkým břehům. Vidíš ho, kapitáne? Houska na spadnutí a on si vyšel na palubu.
1: Dingovi bouře nevadí, ale ostatní mají toho houpání až po krk.
0: Nemluvím o Dingovi. Negoro! Vypadá to, že se mu tohle počasí líbí. Dívá se k obzoru.
1: V tomhle počasí nemůže nic vidět.
0: Už zašel. Zdá se, že je spokojený.
1: Daleko hled, Tome. Ne, nic nevidím. Nic! Na ty mraky bych si mohl skoro sáhnout. Jaký je tlak?
0: Zase klesl. Na 728.
1: Herkule, zajistit loď! Všechno důkladně upevnit!
4: Jistě, kapitáne!
1: Až mraky spadnou, změní se v uragan. Už se hlásí. Dalekohled! Ještě jednou se podívám. Za chvilku neuvidím ani příč!
5: Ještě nic, Diku?
1: Nic, paní Veldnová!
5: Ale říkal si, že americký břeh už nemůže být daleko.
1: Udivuje mě právě, že ho ještě nevidíme.
5: A nemýlíš se v odhadu rychlosti?
1: Tu znám přesně. Plujeme rychlostí 18,5 km za hodinu. To znamená víc než 370 km za den. Přeměř to, Tome. Uvidíte, že se nemýlím. Co? Kolik?
0: Diku!
1: Co se stalo?
0: Pojď sem! Vidíš?
1: Přetržené lano, měřič rychlosti!
0: Prodřelo se!
1: Ne, jestli se prodřelo časem, nebo... Nemůžeme teď zjišťovat přesně rychlost lodi! Kompas je jediný přístroj, který nám zbývá!
0: A ten ukazuje, že plujeme správně!
1: No... Jistě... Tome...
0: Tak, 709.
1: Všechny plachty zkasat.
4: Všechny?
1: Všechny, Herkule. Nebo se každým okamžikem rozbijeme o pobřežní skály.
0: Ty věříš, že pevnina je blízko? Vždyť nic.
1: Podívej.
0: Zase ten chlap. Jako by něco určitého na obzoru viděl. Dokonce tím směrem natáhl ruku.
1: Že by rozeznal v dálce. V mlze, zemí.
0: Ale já nevidím nic.
4: Pozor! Velká vlna!
1: Držte se v chyťte se, čeho můžete!
6: Herkule, jsi v pořádku?
4: Všichni jsme to přežili, kapitáne.
1: A kde je Negoro?
6: Tamhle. Drží se kompasové budky. Asi na ní upadnul.
1: Cože? Negoro! Vy jste rozbil kompas!
6: Nic jsem nerozbil, vždyť ukazuje.
1: V pořádku. Ale zakazuji vám chodit na záď.
6: Co?
1: A ke kompasové budce přivaž dinga, Herkule!
6: Vy mi chcete něco zakazovat?
1: Zad! Tenhle revolver nosím vždycky u sebe, Negoro.
6: Romeo!
7: Přitačím tě k podlaze, že tě z ní nikdo neseškrábne. Klekni tak. Leň! Tak.
1: Tohle mi zaplatíš, Negře!
7: Kapitáne Sende, mám toho lotra hodit přes palubu?
1: Ne. Teď ještě ne.
3: To je zvláštní, jak rychle se změnil vítr. Tlačil nás zezadu a teď máme vlny i vítr na levém boku. Musím stočit loď o 45 stupňů. To je záhada. Amerika. 120 zeměpisných stupňů dlouhá přehrada mezi Atlantickým a Tichým oceánem. A slunce, i když není za mlhou vidět, vychází denně před námi a za námi zapadá. Kam se poděla Amerika? Ať už Severní nebo Jižní Amerika, nemohli jsme ji přece minout. A přece pevnina se neobjevuje. Nemám na vybranou. Musím spoléhat na kompas, i když jeho údaje nemohu kontrolovat druhým kompasem. Druhým kompasem. To by mohlo znamenat, že mě vede špatně, že jeho údaje...
4: Země! Země!
1: Země? Kde, Herkule?
4: Tamhle! Na severovýchodě!
1: Konečně! Konečně! Dalekohled, Tome! Ne, je to ostrov, jenom ostrov. Stoč kormidlo, to my tady nemůžeme přistát!
6: Proč, kapitáne?
1: Tady můžeme jenom ztroskotat, podívej se!
6: Ano, jenom skály a skály!
1: A silný vítr v zádech! Musíme ostrov obeplout a mířit dál, dál do oceánu. Mapu.
5: Ostrov to byl, Diku.
8: Země, kterou jsme právě minuli, musí být tento ostrov ztracený v Tichém oceánu. Jiný v těchto vodách není, paní Veldnová.
5: Ano. A jak daleko leží od americké pevniny?
8: Asi 3700 kilometrů.
5: Cože?
8: Ano, je to tak, paní Veldnová.
5: Ale pak naše loď vůbec neplula, když jsme tak daleko od pevniny.
8: Paní Veldnová, nevím, neumím si to záhadné zdržení vysvětlit, jestliže ovšem nebyly údaje kompasu falešné, ale ani to si neumím vysvětlit, jak by se to mohlo stát.
5: A co ten ostrov?
8: Musel to být velikonoční ostrov.
5: A pak to tedy znamená, že znáš naši polohu.
8: A že za tohoto silného větru můžeme do 10 dnů dosáhnout kteréhokoliv místa na pobřeží Jižní Ameriky.
4: Země před námi!
9: Herkule, do toho!
7: Teď nefouka, Jacku. Musíme plout pomalu, abychom nenarazili na nějakou skálu.
6: A co, ať si fouká, aspoň budeme dřív na pevné zemi.
8: To mi právě dělá starosti. Vítr je nestálý, vidíš? Zesiluje, otáčí se. Zatím nás žene ke břehu. Těžko najít vhodné místo k přistání.
6: Co tedy uděláš?
8: No, v krajním případě najedu s lodí na břeh.
6: Ale pak už nevyplujeme.
8: Je nebezpečí, že se vítr úplně obrátí. Křižovat proti němu? Co když nás zažene zpět na moře?
6: Udivuje mě.
8: Co to je?
6: Nikde žádná loď, žádný přístav, žádné město.
8: Vidíš? Tamhle. Mezi námi a břehem jsou jen 2 kilometry. Jedině v té malé zátoce se dá přistát. Všude jinde jsou nízké pobřežní srázy. A tam je určitě mělčina, jedině tam. Zavolejte paní Vlgnovou.
2: V tom okamžiku se stala pozoruhodná věc, které si nikdo nestačil povšimnout. Dick soustředěně vedl loď k bezpečnému místu a nespustil oči z přibližující se mělčiny.
10: Dingo se vrhl napříč s pohledem upřeným na pobřeží. Poznává snad ten břeh?
2: Negoro asi zaslechl Dingovo žalostné vití. Jakási neodolatelná moc ho vyhnala z kajuty. Opřel se o pažení a pozoroval zuřivý příboj.
10: Dingo si ho nevšímal. Jeho smutné vití patřilo jen této zemi.
2: Snad jenom Negoro věděl, co Dingův nářek znamená.
3: Paní Veldnová, nedovedu loď do přístavu. Musím najet na břeh. Jsem nucen obětovat loď, abych zachránil vás.
10: Udělej to, co považuješ za správné, Diku.
2: Jediným otočením kormidla vrhl loď do úzkého klikatého průlivu a hnal ji proti pevnině.
10: A v okamžiku se lidé z poutníka stanou trosečníky.
11: Jste na stanici Hvězda.
12: Zvláštní země, Diku. Podívej se na ty ptáky, přilétají až k nám. Nebojí se.
3: Nemají strach z člověka, jako by se tu ještě neozval výstřel z pušky.
12: Rostou tu stromy, jaké jsem ještě nikdy neviděla. Co se děje? Snad přece nějaký člověk.
3: Zdá se, že se Dingo snaží najít nějakou stopu, ale nezdá se, že by cítil blízkost člověka nebo zvířete. Pobíhá sem tam.
10: Jako Negoro.
3: Cože?
10: Každou chvíli někam odchází. Zeptej se ho, co to má znamenat.
3: A neodpoví mi, jeho služba po ztroskotání poutníka skončila.
10: I tvoje služba vlastně skončila, Diku. Ale prosím tě, abys byl i na zemi naším kapitánem.
3: Vydáme se na cestu. Jídla i vody máme dost. Musíme dokonale zabalit všechno, co jsme zachránili.
10: Ano, ano.
3: Stalo se něco, paní Veldnová?
10: Vzal z Diku všechny peníze, které byly na palubě?
3: Jistě, paní. Asi 500 dolarů, víc tam nebylo.
10: A myslíš si, že bych si na tak dlouhou cestu vzala sebou jen tak malou částku?
3: Opravdu. To mě nenapadlo. Někdo tady se musel k vraku vrátit dřív než my. Někdo...
10: Tom a jeho chlapci byli pořád s námi.
3: Negoro. Jedině on se toulá po pobřeží. Všichni jsme stále pohromadě.
10: Ne všichni. Taky můj bratránek Benedikt mi dělá starosti. Dnes ráno sebral svou tornu a síťku na hmyz a ještě se nevrátil.
3: Nevrátil? Podívejte se k lesu, paní.
12: Benedikte!
13: Hey, prokletý kraj! Už ať jsme ho tu pryč! Proč jste přistál zrovna tady, Diku? No podívejte, nenašel jsem ani jediný exemplář pro svoji sbírku.
3: Vždyť té všelijaké hmyzí havěti je tu víc než dost.
13: Ale ani jediný druh amerického hmyzu, který je ozdobou světových sbírek.
12: Pojď, milý Benedikte. Zítra budeš mít určitě větší štěstí.
13: Zítra už chci být odtud pryč.
12: Právě o tom jsme teď s Dikem hovořili. Ráno vyrazíme.
13: Tak je všechno v nejlepším pořádku. Co, Diku?
3: Jistě, pane, všechno je v nejlepším pořádku.
14: Není, Diku? Negoro zmizel.
15: Pevněji, Diku. Pořádně utáhni.
3: Víc už to nejde, Herkule. Opravdu.
15: Opravdu? Pust mě k tomu, Diku.
3: Ještě skoro půl metru.
15: A balík je hned o polovinu menší, co?
3: A musím dát Dingovi jíst, asi má hlad.
15: Ten před chvílí jsem mu dal všechny zbytky od snídaně. Počkej. Větří.
3: Věř? Nebo člověka?
15: V tom se nevyznám. Tome, co je s Dingem?
14: Co by s ním mělo? Větří člověka.
3: Tome.
14: Ano, Diku?
3: Ten člověk je Negoro.
14: Ne, poslouchej. Říká nám, že tam v houští je člověk.
15: A proč ten člověk nejde k nám?
14: Asi se bojí Dinga. Ten ho k nám nepustí.
3: Pak musíme jít za ním my. Dingo! Sem! Ke mně! Hej! Vystupte! Nebojte se!
16: Angličané!
3: Američané! Konečně, člověk, buďte vítán!
16: Přivedlo mě sem zvědavost, viděl jsem vaše stopy. Co pamatuji, nikdy jsem v těchto místech člověka nepotkal.
3: Stroskotali jsme, naše loď se rozbila o úskalí.
16: A příboj dokončil zkázu. Na své cestě jsem se rozhledl po pobřeží, s vaší lodi už nic nezbylo. No je tedy na mě, abych já přivítal vás. Jsem tu vlastně doma. Vítám vás v Bolívii.
3: V Bolívii?
16: No ano, jste v rovníkové části bolívijského pobřeží, které sousedí s chilskými břehy. A vaši ruku Malý příteli.
2: Srdečně potřásl Dickovi rukou, o Černoch jen zavadil pohledem a ruku jim nepodal.
16: A ta dáma, co sem přichází?
3: Paní Veldnová.
16: Dovolíte, paní Veldnová, abych se představil? Jmenuji se Harris a narodil jsem se v Jižní Karolině. Před 20 roky jsme s bratrem opustili Ameriku a odjeli jsme sem do bolivijských pamp. Já hospodařím na jihu, na chilských hranicích a můj bratr má statek 370 kilometrů odtud v San Felice. Právě teď jsem na cestě k němu.
3: To znamená, že nedaleko odtud musí být Atakamská poušť.
16: Velmi správně, mladý příteli. Právě za tam těmi horami, které nám uzavírají obzor. Chcete-li jít se mnou, bratra to jistě potěší a postará se vám o dopravní prostředek k cestě do města Atakami.
5: Budeme vám i vašemu bratru velmi povděční, že Diku?
3: Jistě, paní Veldnová.
5: Že Tome?
16: A ti černoši nejsou vaši otroci?
5: Ve Spojených státech už nemáme otroky.
16: No jistě, jistě, mohl jsem to pochopit, když jste se těch černých gentlemanů ptala na jejich názor. Jsou tedy ve vašich službách?
5: Nejsou a nikdy nebyli v mých službách, pane Harrisi.
17: Bylo by pro nás ctí, kdybychom vám sloužili, paní Veldnová. Ale my nepatříme nikomu, pane. Já sám jsem sice býval otrokem a jako otrok jsem byl v Africe prodán, to mi bylo 6 let, ale můj syn Bat se už narodil jako syn osvobozeného otce. A všichni mý kamarádi se narodili ze svobodných rodičů.
16: K tomu vám mohu jen blahopřát, pánové. Ostatně na bolivijském území otroci nejsou. Nemáte se čeho obávat.
3: A který můžeme vyrazit?
16: Takhle? Ne. Paní Veldnová a její synek pojedou na mém koni. A naložte i nějaké menší zavazadlo.
15: To je zbytečné, pane Harrisi. Nač přetěžovat vašeho koně? Podívejte, stačím na ty balíky sám.
16: Jste pěkný silák. Na afrických trzích byste měl velkou cenu.
15: Ale kupci by za mnou museli moc rychle utíkat, aby mě chytili.
16: Výborně, výborně. Přivedu svého koně.
3: Ještě okamžik, pane, nesetkal jste se dnes v noci s Portugalcem.
16: S Portugalcem?
3: Ano, jmenuje se Negoro, byl to náš lodní kuchař a tady nám zmizel.
16: Utopil se snad?
3: Ne, ne, odešel patrně podél řeky. Vy jste přišel z té strany a proto se vás ptám, zda jste se s ním nesetkal.
16: Ne, ne. Nepotkal jsem nikoho a pustil-li se váš kuchař do lesa sám, vystavuje se nebezpečí, že zabloudí. Ale je možné, že ho dohoníme.
3: Jak to dohoníme? Myslel jsem, že půjdeme po pobřeží. Jít pralesem a pouští skoro 400 kilometrů.
16: Mladý muži, na tomto pobřeží, které znám ostatně velmi málo, není ve vzdálenosti 500 až 700 kilometrů ani jedno město.
3: Na sever snad ano, ale na jihu
16: přece... Museli bychom dojít až do Chile. Odtamtud jsem přišel a nemohu se bohužel vracet. Bratr mě čeká. Jsou u něho obchodníci, s nimiž máme důležité jednání. Velice lituji. Mohu vás doprovodit jenom na sever. Ale nebojte se, znám cestu lesem, která nám naše putování velmi zkrátí.
5: Přijímáme nabídku pana Harrise, Diku. Je to od něho velmi milé.
3: Jistě, paní.
16: Pak tedy na cestu. Za 10 dnů vás přivítá bratrova hacienda.
18: Přesně tak, dnes jsme polovině příběhu Žila Verna, 15-letý kapitán, který si na stanici Hvězda dopustíme zase za týden v sobotu po 13. hodině, neboli po 1. odpoledne. Dnes ale už pokračujeme v klasickém proudu stanice Hvězda, tak jak ho o víkendu máte rádi. To znamená za chvíli něco nového z protiproudní akademie a potom už celá hodina písniček od převratu do převratu. Tak přejeme příjemný poslech.
19: Jsou 2 hodiny odpoledne.
20: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.
4: Evropa. Někdo přijde a řekne, Evropa je na huntě. Já říkám, Evropa si tohle zavinila všechno sama. Už odjakživa, když Evropa ještě byla mladá, čistá, ženská, to už je dávno. Tak přeci ten bůh, co za ní chodil, tedy pohanský bůh, aby nebyli omily, ten Zeus, ten se musel změnit v bejka, aby z toho vůbec něco bylo. Měli potom spolu v Severní Afriku ilegálně. Jo, ale jakmile přišla civilizace, a tedy civilizaci taky vojáci, tak Evropa byla vždycky na oficíři jako divá. No to byl ten Alexandr Veliký a pak ten Cezar, hlavně kaprálové. Cezar, potom Napoleon a... Jak se jmenoval ten bradatej, co pak vysel za paty? No to je jednak, měl by černou košili. Tak dlouho si nepral košile, až to vznikla celá strana. No to na tom nezáleží. Ale nejhorší to bylo s tím posledním kaprálem, který... On byl původem Rakušan, z Rakouska, z Horal. Horal to byl takový, měl vole neměl, ale takový vošklivý nos a takový divný husí oči. Jak on se jmenoval, psal knihy pod pseudonymem. Napsal knihu Můj něco, moje něco, moje blbost, nebo něco takového. Strašně rád stál na něčem vysokým, zdvíhal pravou ruku a díval se, jak jeho vojáci jdou jedním směrem. Pak, když se nevraceli, tak ho z toho trefil šlak. Tedy s tímhle Evropa. No ostatně, já vám to radši zaspívám. Bývaly časy, kdy Evropa jen tančila a zpívala si. Pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy. A řekla si, hrome, to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do salonu krásy, namluvila si kaprála, asi se tam sama bála, to jí vypeklo. Nesnad, že by se jí ten jeho knírek líbil, ale on jí ten kaprál toho tolik slíbil, že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podaný byl Geringem, se vzdala a vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Při prvním polibku se jí však kapral hnusí, ty štukatérský poustí a ty oči hustí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vyžral ze šuplete v kase a skrývka jí ukrad to vykrme.

nožem na prstou klečí. Ještě dřív než se kapra nad Evropu skloní, už je tu sprejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie a sprejček Pepa z Ázie, a jak dojedovatý zmije, každý z nich teď do kaprála pije. Tohle to ani Schickel Gruber nepřežije a vdova Evropa se

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěř

už dlouhý čas toužím po vás. I když na skrání šedne vlas.

ač bych si přál vrátit se k vám a šeptat vroucně

0: Je to historie.
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Zvuk trubky auta někde zasní, všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu ne, po motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v kočárku holku.

tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce, bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl, čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem, ale za 30. kilometrem v lese schováš motor pod houby a jdeš s pánou na houby. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako pozdílku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto pany, přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často z horka od kočárku ujede motorka a naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí.

sedím na větvi a zpívám. Duli duli dum, duli duli dum, Čimburasa. Vesele se na svět dívám. Duli duli dum, duli duli dum, Čimburasa. Ačkoliv jsem drost, vím o světě dost. To, co dělám, dělám jenom lidem pro radost. Jo, sedím na větvi a zpívám. Duli duli dum, duli duli dum, Čimburasa.

0: chytí ogar, filtr se chytí ogar, ten vždycky zvítězí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
3: Tak když jsme byli v Itálii, od té velké patálii, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Přišli jsme do Solferino, tam vám teklo všude vína, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Italiáni zahnali jsme vždycky zpátky, ale na ženský jsme byli všecky krátky. Takže on za pán radecký, rodin tam za nás.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 15. května si připomínáme svátek svatého Izidora z Madridu. Izidor se narodil kolem roku 1070 v Madridu chudým a zbožným rodičům. Celý život pracoval na poli jako nádeník, oráč u bohatého měšťana Ivána Vargase. Neměl vzdělání ani majetek a přesto se jeho prostý život stal jedním z nejkrásnějších svědectví o tom, jak může člověk sloužit Bohu uprostřed každodenní dřiny. V Torre Laguně, kam uprchl před maurskými almorávidy, kteří tehdy obsadili Madrid, se seznámil s Marií Toribiovou z Kavezy, se kterou se později oženil. Jejich manželství bylo příkladem jednoty a lásky. Marie mu ve všem pomáhala a byla později prohlášena za blahoslavenou. Měli spolu jediného syna jménem Ian, který však v dětském věku tragicky zahynul. Podle jedné verze legendy spadl do studny a na modlitbu svého otce znovu obživl. Izidor chodil každé ráno na mši svatou a teprve potom se pilně pustil do práce na dvoře i na poli, přičemž se i během práce často modlil. Tomu přinášelo potíže, ostatní čeledini ho u hospodáře očerňovali, že kvůli své zbožnosti zanedbává práci. Podle legendy se hospodář Vargas přišel sám přesvědčit, jak se věci mají a skutečně zastihl Izidora, jak přichází na pole později než ostatní. Dříve však, než se stačil rozhněvat, spatřil dva anděly, jak Izidorovi pomáhají orat. Na konci dne se ukázalo, že Izidor nejen, že není pozadu, ale udělal více práce než ostatní rolníci. Tato scéna, klečící Izidor pod stromem, zatímco za něj oře pluh tažený anděly, se stala jeho nejznámějším ikonografickým motivem a symbolem toho, že Bůh žehná těm, kdo jej stavějí na první místo. Izidor byl člověk plný lásky k lidem. Ačkoliv byl chudý, z toho mála, co měl, štědře obdarovával žebráky i zvířata. Dobro prokazoval i ptactvu a dobytku, zvláště v zimním období, inspirován biblickým veršem z knihy Přísloví. Spravedlivý cítí i se svým dobytkem. Legendy vyprávějí, že Bůh ho za jeho skutky odměňoval. Z pytlů s obilím neubylo a z mála se namlelo obrovské množství mouky. Další legendární příběh vypráví o zázračném vykopání studny v místě u Madridu, kde byl nedostatek vody. Izidor kopal několik měsíců, aby pomohl chudým, pocestným a dělníkům. Celý jeho život, naplněný těžkou fyzickou prací, byl zároveň životem hluboké modlitby. Nikdy si na svůj úděl nestěžoval a trpělivě snášel všechna příkoří. Izidor zemřel 15. května 1130 v Madridu a byl pohřben na hřbitově svatého Ondřeje, kde brzy po jeho smrti došlo k více než 400 zázrakům a uzdravením. Když byl po desítkách let jeho hrob otevřen, tělo i sešatstvem bylo shledáno neporušené. Ostatky byly slavnostně přeneseny do madridského chrámu svatého Ondřeje a Izidor byl prohlášen patronem Madridu. Izidor je také patronem farmářů, zemědělců, pracovníků v zemědělství, dobytka, příznivého počasí a dobré úrody, patronem manželů a města Madridu a také internetu. Bývá vzýván při suchu, při obavách o úrodu a jako přímluvce za zemřelé děti. Zobrazován je ve venkovské košili, bosí, s rýčem, srpem nebo pluhem, případně se svou ženou Marií, jak spolu kráčejí na pole. Všemohoucí Bože, ty nám posíláš své svaté, kteří svým příkladem ukazují vzor spravedlivého života. Veď nás, abychom svatého Izidora nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme tě o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Stanice Hvězda.
1: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušan.

0: masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje, dostáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě. Opuštěném domě.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká: no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká: máš pravdu, tatí, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: 14. na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Už za týden má v Brně proběhnout provokace Němců a jejich zdejší páté kolony, útočící na poválečné základy českého státu. Poslanecké sněmovně patří čest za jasné ne a České televizi patří tvrdá odpověď za snahu linčovat poslance Miroslava Ševčíka, který ve čtvrtek ve vysílání říkal pravdu o obětech fašistické zlovůle, kterou nemáme zapomínat. V Německu totiž žádná údajná tolik medializovaná denacifikace vlastně nikdy neproběhla a současný tlak vlastizrádců se, když nic jiného, tak vysmívá obětem, kteří za českou státnost položili život. Kapitulujeme tedy podruhé? Nebo už jsme dostatečně poučeni, abychom snahy rozvrátit naši republiku rázně ukončili? Proto nám na pozadí chystané německé provokace v Brně přináší Radek Pokorný záznam z pozoruhodné a mediálně pochopitelně stopené diskuze o realitě a především ukazuje, že opět čelíme v podstatě témuž, s čemu bojovali naši předkové.
1: Na stránkách protiprout.info

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Chabské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: to tu, hoď si nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoď si nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoď si žijeme si, jako by nič.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Za nějaký týden nebo za nějaký slunovrat mě je 600 let. Tam mi nikdo nemůže upřít, že mám právo na zasloužený tedy odpočinek.
3: Ano. A dostanete nějaký důchod?
2: No, něco mi dá. Já doufám, že mě tedy pošle ROH do HOR.
3: Co to je?
2: No, do hor.
3: Aha.
2: Do HOR, no. No, na vozidlo mě nezbude, to víte. No. Už se nesvezu. Já chudobná příšera vodní.
3: Tak už si z toho nic nedělejte. Víte, třeba vás svezu já.
2: To vy máte vůz?
3: No zatím ještě ne, ale já hraju.
2: Vy hrajete na housle nebo?
3: Ale ne.
2: Na trump?
3: To je přece jednoduché, já hraju ve státní loterii.
2: Vy máte los?
3: Ovšem, několik a manžel taky hraje.
2: Vy máte manžela?
3: Mám hodného manžela a mám dvě děti.
2: Vy máte dvě děti? To jste vyhrála na los nebo na manžela? Počkejte, vy se máte? A nedávno jste byla malá holčička, ona má manžela, ona má dvě děti, ona má los a já nemám nic. A chtěl bych mít. A když nic jiného, aspoň ty lozy, kdybych měl. Jestli pak jste taky už vyhráli.
3: Jistě vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale já pořád věřím, že to dá ještě víc.
2: Cože dá ještě víc? Ty lozy, že vyhrajete? Sakramente. Mohl bych věřit s váma, poslouchejte. Hejte, pojďte sem. Já mám tadyhle ještě tak, jak jsem z těch utopených vybral ty drobny, jo. Hejte, dejte to, tady máte, tady jsou ty bankovky. Hejte, kupte mi lozy, jo. Dohromady, když vyhraju, tak se budeme dělit, co?
3: Čoktane, to je od vás moc hezké.
2: Ne, to je chytristika. Víc želízek ohni, hřáti, víc prutů do vody, dáti, víc losu, déle. Hráti, to by v tom byl čert, aby nám to nevyšlo. Ať žije Československá státní loterie.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

prázdnou voněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející.

větve časem tlející. Ani nevíš, co jde za tvé oči hřející. Ani nevíš,

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká láska.

0: host. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musíte

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: Doufám, že se vám poslech stanice Hvězda líbí i dnes v sobotu 16. května. A protože právě tohle to byla poslední píseň z naší dnešní 50. po páté, tak už teď se můžete těšit, že za malou chvíli se rozjedou 60. po šesté a začne nám to Admirálská od Milana Drobného. Pokud byste se však chtěli dozvědět něco o vašem zdraví, tak doporučujeme i nový rozhovor Petra Hájka s Danielem Fialou ze společnosti Supramedex a doktorem Bronislavem Čikou o novém objevu, který je skutečně důležitý pro naše zdraví. Tak přejeme příjemný poslech.
1: 60. o 6.
2: Na stanici Hvězda.
1: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden malíř, který potřebuje modelku k obrazu, vede tuto do svého ateliéru a ona mu po cestě říká: mistře, já jsem slyšel, že vy jste takovej zhýralec a pořádáte ve vašem ateliéru orgie. Já doufám, že to nebudou jenom pomluvy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: No, děti, ještě pár kroků a budeme tam.
2: Kde?
1: A to je jedno. Na výletě se to tak nebere.
2: A kde se to tak bere?
1: No třeba v divadle. Přesná hodina, každý svoje sedadlo, hraje se to a to, rozumíš?
2: Jo, nebo začnou pozdějiš, na sedle ti někdo sedí a hrajou něco jiného.
1: No taky, ale příroda je volná, různá,
2: lepá,
1: širá. Můžeme se dle libosti kochat, jak se rozprostírá.
3: Sláva, slávička, budeme se kochat. Budeme
2: já začnu kochat. Hned, ať to frčí. Koch, koch, koch.
3: Já taky, koch, koch.
1: No děti, nebuďte jako děti. Podívejte se, jaká krása ty širé lány.
2: Kde?
1: V úkol. Lány žita se vlní a...
2: Teď se nevlní.
1: No jo, protože není vítr a žito. Ale bejt vítr a žito, to bys koukal. Na svět se musíš umět dívat, chlapče.
3: Musíš se umět dívat, víš, Hurvínku? No podívej, tamhle se rozprostírají čtyři bílé husičky.
2: Čtyři širé husičky. Taťuldo, co je to tam na tom vršku?
1: Tamhle?
2: Jo.
1: Tam se týčí hrad Kuklíř.
2: A proč se týčí?
1: A co má dělat? Hrady se jak živy týčily.
2: To já bych se taky dokázal týčit, bejt na vršku.
3: Ale dole by ses musel rozprostírat, víš, Hurvínku?
2: No, radši se rozprostřu tady, než se plahočit takhle nahoře.
1: Jaký plahočení, to jeden okřeje.
3: Jedna taky.
2: Který jeden?
1: No, podívej se na mě.
2: Jak křeješ?
1: Ano, když pozřu v úkol ty nivy a luhy.
2: Vpravo zanecháváme temné hvozdy.
1: Ano, hvozdy a hned... Dva smrčky, nebo to jedno je borovice?
2: Zatímco vlevo se nám otevřel úchvatný pohled.
1: Ano, dobře.
2: Na nějakou starou cihelnu.
3: Nebesíčka, to je úchvatná cihelna.
1: Vidíš, Mánička je uchvácená.
3: Ano.
2: To víš, tati, ženská.
1: A kluk, no, hloupej.
2: Po kom to dítě je?
1: Po nikom, ale je nevychovaný.
2: Děkuji vám, můj tatíčku, za vaše vychování.
1: Já ti jednu vlepím, že...
2: Že se rozprostru fůdolí.
1: No, nebyla by to žádná škoda. My bychom tady s Máničkou užili přírody, víš?
3: No, my bychom pozřeli do dály na nivy, víš?
2: Na nivy, do dály. Tati, co je to, co je to ta niva?
1: Niva? Ty nevíš, co je niva?
2: Ne.
1: No, niva je vlastně všechno, jak to vidíš.
2: Až kam?
1: Až furt.
2: A začíná?
1: No, celkem blízko.
2: Hned tady, jak jsem chodil ten papír?
1: No, to kousek dál. A hele, tady nemáš co zahazovat, nejsi ve vlaku. Dívej se radši na ten hrad, jak se pne.
2: Šikovnej hrad, šikovnej. Chvilku se tyčí, chvilku se pne. Kdo ho vystavěl?
1: Páni z Kuklířů, asi.
2: Musí chodit taky do školy?
1: Ne, nebožtíci přece nechodějí do školy, viď, Máničko?
3: Ano, prosím, všechny hrady stavěli nebožtíci, víš, Hurvínku?
2: A proč je stavěli?
1: No, aby je nepřepadli nepřátelé.
2: A proč si tati nevystavěli něco pořádného?
1: A teď vystavěli, tohle už jsou jenom trosky, to víš, kdyby tenkrát měli ty možnosti, jako jsou dnes?
2: Tak už by to nebyly ani trosky.
1: No správně, to se nesměj, teď se staví účelně, aby se v tom bydlelo. A ne, aby to vydrželo.
3: Měli Kuklířovic taky děti.
1: No jistě, jistě, Mánička.
3: A jejich dětičky měly dětičky.
1: No samozřejmě, když vyrostly.
3: A dětičinky těch dětiček.
1: Moment, Máničko, kam to chceš až dotáhnout?
3: No, prosím, až po naše časy.
1: No tak to musíš něco přeskočit, nebo to budem stát ještě na přezrok.
2: Řeknu ti, Máničko, jakože se Hurvínek jmenuju, měli to tenkrát Lážový, když nebyla škola.
1: No. On to víš, Lážový. Taky nic nevěděli, když nemohli mít ani dějepis.
2: Proč nemohli?
1: No protože to přece, dějepis je to, co bylo. A to byli oni, co tenkrát jaksi jsou a teď už byli. Tedy pro ně zrovna teď, pro nás teď už tenkrát. Jasný, ne?
2: Hrozně.
1: No, nebo jak pak to mohli mít Lážoví, když se bez školy neučili například jak jste to měli o té přímce?
3: Nebesíčka, to bylo živoření.
1: Oni to taky nepřežili.
2: Takže?
1: Co takže?
2: Takže nevědět to o té přímce, tak se tu teď nerozprostírám.
1: To je právě to neštěstí, že toho víš málo a rozprostíráš se hodně.
3: Protože má moudrého tatínka, který za něho všechno ví. Ano, ano, ano, víš?
1: Hurvaj, se slyšíš? Co řekla Mánička?
2: No jo, to si nesmíš brát tak vážně, tatí. Ona ještě malá.
1: No, teď já to tak neberu. Vlastně beru. Ty mě nebudeš radit. A teď se budeme vracet. Dávejte pozor na cestu, ať nezakopnete o nějakej ten...
2: Buližník.
1: Co říkáš? Buližník?
2: Jsme se učili, to je kámen.
1: Buližník?
2: Jo.
1: Aha, jo, pravda, ano. Maničko, pozor na
2: buližníky.
1: Buližníky?
3: Sím, ano.
1: No, ještě se rozhlédnem v tichém zadumání.
2: To je přeci nápad. Maničko, dumej, a tě rušno.
3: Dumám se, čmohu, hurvínku.
2: Schválně, kdo víc.
1: Tak co, dodumali?
2: Dodumala?
3: Dodumala.
2: Já mám taky dodumáno.
1: Jen aby. No tak jdem.
2: A tati, proč jsme sem vlastně chodili? Co jsme tu hledali, když tu nic není?
1: Ovšem, že není. Ty jsi tu něco hledal? Já ne.
2: Já taky ne.
3: Já taky ne.
1: No, tak vidíte, jak se nám to vyplnilo. Do puntíku.
2: Pozor, pochodem, kuchněm.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
1: Jo, pořád se něco děje.

metody počítám si městský dev, 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako drout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky proud. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

Roudy vozů uhánějí dálnicí, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co jí trvála, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, řík

V letním žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká

za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Stařičký autobus zastaví podle přání. Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná.

a teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Už za týden má v Brně proběhnout provokace Němců a jejich zdejší páté kolony, útočící na poválečné základy českého státu. Poslanecké sněmovně patří čest za jasné ne a České televizi patří tvrdá odpověď za snahu linčovat poslance Miroslava Ševčíka, který ve čtvrtek ve vysílání říkal pravdu o obětech fašistické zlovůle, kterou nemáme zapomínat. V Německu totiž žádná údajná tolik medializovaná denacifikace vlastně nikdy neproběhla a současný tlak vlastizrádců se, když nic jiného, tak vysmívá obětem, kteří za českou státnost položili život. Kapitulujeme tedy po druhé? Nebo už jsme dostatečně poučeni, abychom snahy rozvrátit naši republiku rázně ukončili? Proto nám na pozadí chystané německé provokace v Brně přináší Radek Pokorný záznam z pozoruhodné a mediálně pochopitelně stopené diskuze o realitě a především ukazuje, že opět čelíme v podstatě témuž, s čemu bojovali naši předkové.
1: Na stránkách protiprout.info

0: osmdesátky o osmé.
1: Byla to krásná noc, noc v níž nám bylo dáno právo na život, tak jak v životě je psáno. Byla to krásná noc, a jaký bude den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

byla ručička a neoběhne ciferník. Poslední dvě hodiny už jsem jenom čekal v čekárně.

tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zámky, a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli, a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl na

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Při projevu na oslavách Dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu. Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
3: Část 11.
4: Obšťastněná Bernadeta cítí, že je příliš blízko u obšťastňující dámy. Zcela jinak než poprvé. Tehdy byl mezi nimi veliký odstup, celá šíře potoka. Dáma musela přinášet, nabízet své vyvolené svou tvář ve vlnách přibližování. Dnes je na dosah blízko. Stačilo by, aby se Bernadeta vyšvihla na jeden z kamenů pod zdí jeskyně. Natáhla ruce a mohla by se dotknout nahých nohou se zlatými růžemi. ale zůstává na místě jako do země vrostlá, aby snad svou těžkopádnou a obyčejnou, jak si uvědomuje přítomností, nebyla dámě na obtíž. K Bernadettinu velikému uspokojení se dáma nepřevlékla, ačkoliv má vznešená jistě k dispozici nevyčerpatelnou zásobu šatů. V měkkých záhybech lne sněhobílý nevídaný samet k útlým údům. Průsvitný závojový plášť jí splývá přes ramena. Je radost vidět, jak si s ním dnes pohrává lehký vánek. Dáma jakoby byla věčnou nevěstou, pořád před oltářem, protože neodkládá závoj. Podivuhodné však je, že v tom svém skvoucím lesku nedává najevo sebemenší rozladění nad tím, že Bernadetta za ní nepřišla sama, ale v doprovodu pošetile šuškajících holek. Dokonce se zdá, že pokládá za chválihodné, že Bernadetta nemlčela. Buď jak buď se nijak nemrzí pro společnost, v níž se octla, a chvílemi povzbudivě pohlédne na Marii, Magdalénu, Antonii. Bernadetta zaslechne za zády šepot Iotové.
5: Teď si vezmi tohle, postříkej ji a zeptej se, jak jsme si to domluvili.
4: Bernadetta drží v ruce lahvičku se svěcenou vodou, kterou Magdalena Iotová nabrala v kostele Skropenky. Spíš ze slabosti vůči kamarádkám než z vlastního popudu udělá Bernadetta to, na čem se dohodli. Vyšplíchne trochu svěcené vody do výše, přibližně k výklenku, a potom nesměle odříkává. Jestli jste madam od Boha, popojděte prosím blíž. V tom se uděšeně odmlčí. Nikdy by nebyla sto dopovědět tu ošklivou větu o čertu a kliďte se. Ale dáma by jí podle všeho ani takovéto zaříkávání nezazlívala. Zaklínací formule ji zřejmě obveselila. Její úsměv je teď už skoro srdečný smích. A pak uposlechne. Vykročí svýma neopotřebovanýma nohama takřka ze skalního výklenku. Každá těžší bytost by už pozbyla rovnováhy, ale dáma rozpřáhne všeobjímajícím pohybem ruce. Bernadetta cítí, jak se to znova na ní snáší. Ten hrůzně sladký pocit blaha, ta bezmezná ospalost, z níž se probudit, znamená procitnout do strašlivé nicoty. Toho procitnutí se bojí v okamžiku, kdy mlčky padá na kolena. V tom okamžiku se nahoře na stezce strmého okraje jeskyně objeví Jana Abadijová se svými pěti kamarádkami. Přidržuje se pevně keře, nahýbá se dolů, aby viděla, je-li druhý hlouček už u cíle. Tentokrát měla Jana smůlu. Mlýnská lávka byla skutečně neschůdná, jak to předpověděla Bernadetta. Její skupina se musela vrátit ve stopách moudřejší skupiny. Abadijová má zlost, že Bernadetta měla pravdu. Je sice Bernadettinou kamarádkou, ale vždycky jen pod tou podmínkou, že se nad ní může slitovávat a zhlížet na ní jako chytrá na hloupou, obratná na nešiku a zkušená na bezradnou. Ale od čtvrtka se to docela obrátilo. Bernadetta se vysmekla z její nadvlády. Janina vypínavá vůle ji už nemůže dohonit. A teď ještě slyší nasládlý hlas přední zpěvačky Iotové, která pravděpodobně na Bernadettin rozkaz odříkává zdrávas za zdrávasem. Abadijové se zmocní pomsty, chtivost a zoufalství, jí samotné dosud na dobro neznámé. Neví už, co dělá.
6: Počkejte, já vás postraším!
4: Zaječí, popadne kulatý kámen velikosti a tvaru lidské lebky a mrští jím dolů. Kámen dopadne mezi štěrk těsně vedle klečící Bernadetty. Dívky dole vykřiknou. Jenom Bernadetta zůstává nehybná, jako by nic nepozorovala.
6: Zasáhlo tě to, není ti nic?
4: Běduje Marie a lomcuje klečící Bernadettou, která neodpovídá. Teprve teď, když dívky vyskočí a vidí Bernadettu zpředu, poznávají, že obličej Bernadetty Subirusové není už její obličej. Má sice svůj kulatý tvar, hladké čelo, měkká pootevřená ústa, a přece z nenasytných očí zírá vzhůru k výklenku bytost veskrze cizí, a ne Mariina sestra. Oči zapomněly mrkat, aby si ani na nepatrný zlomek vteřiny nezastřeli obraz, který vidí. Zornice jsou zvětšeny a ještě tmavší než obvykle. Bělmo se víc leskne. Kůže na obličeji je silně napjatá, takže kosti na lících a spáncích ostře vystupují. Není to už tvář dítěte, ani tvář mladé ženy. Nýbrž tvář blažené trpitelky, která v sobě dřív než pohasne, slučuje všechno utrpení světa. Přitom výraz sám není trpitelský, nýbrž oddaný a zároveň svrchovaný. Ale co Marii ze všeho nejvíc děsí, to je zas ta mrtvolná barva obličeje, z kterého vymizela všechna krev, ale který za to nabyl děsivé, nové krásy.
6: Kámen zabil mou sestru!
4: Zaječí Marie v ústrety Janě, která běží za svou družinou dolů. Zhluknou se kolem nehybné Bernadety, ale v dost velkém kruhu, protože žádná z děvčat se jí neodváží dotknout.
6: Nic se jí nestalo!
4: Vyrazí ze sebe zbledlá Abadijová.
6: To zavinila dáma! Přineste vodu, hned se vzpamatuje!
4: Ale ani voda z potoka nevyvede Bernadetu z vytržení. Děvčata ztratí hlavu. Pobíhají sem a tam a křičí jako pominutá. Marie pláče.
6: Maminko! Maminko!
4: A letí domů vyrozumět matku. Jana Abadijová a Kateřina Mangotová se rozběhnou pro pomoc do mlýna Savy. Ostatní mluví do Bernadety, ale nepřibližují se k ní. Mají z ní a z jejího stavu strach. Dvě kolem jdoucí selky s Aspen Lezánkl, nesoucí těžká břemena, se k ním připojí, vrtí hlavou a dovídají se z přerývaných citoslovců Bernadetinu historii. Kdo ta dáma může být? Selky na sebe hledí vážnýma, vyjevenýma očima. Konečně přichází matka Nikolová a mlynář Antonín. Matka Nikolová, která slyšela, že dívka omdlela, přináší nasekanou cibuli a strká ji Bernadetě pod nos. Ale Bernadeta jen malonko pootočí hlavu a nezmění směr pohledu. Tu se nakloní sám Antonín nad klečící dívku, která je, jak jemu připadá, pohroužena v modlitbu. Pojď, Bernadeto, láká něžným hlasem. Už dost, pojďme domů. Když nedostane odpověď, snaží se jí svou velikou rukou zakrýt oči. Ale spíše by neohrabaná ruka dělníkova zastřela světlo lampy, než tyto křišťálové oči, které bez překážky zírají dál. Antonín Nikolo se tedy rychle rozhodne. Vezme Bernadetu do náruče a odnáší ji do mlýna. Po celou cestu nemizí z Bernadetiny tváře strnulý úsměv, jímž i skrze mlynářovu dobrotivou tvář zůstává spojena s dámou.

0: Antonín Nikolo s Bernadetou v náručí, za ním rozčlené školačky, obě selky se svými nůšemi, stará, udýchaně za nimi cupitající mlynářka. Tento podivný průvod stačí, aby odevšad přivábel lidi, kteří se procházejí v této končině. Dřív než průvod dojde do mlýna Savy, je pohromadě pěkný zhluk lidu. Ptají se, naslouchají, žasnou, diskutují. Někteří se smějí, ale rychle se tvoří úsudek. Malá Subirusová se zbláznila. Antonín posadí Bernadetu do veliké lenošky poblíž krbu. Jizba je plná cizích lidí. Matka Nikolová přinese dřevěný pohárek s mlékem k občerstvení domněle omdlelé dívky. Ale Bernadetin stav nemá nic společného s mdlobou. Její vědomí nezhaslo, ale je v nadlidském soustředění upřeno na krásu dámy, takže Bernadeta vnímá všechno ostatní jen jako nějaký vzdálený a lhostejný šum. Vytržení nepomine pozne náhlu, ale rázem. Jakoby rychlý, neviditelný oheň strávil tu vznešenou ženskou tvář, slučující v sobě všechno utrpení světa. Je tu pojednou zase Bernadetin obličej, nevědomý, trochu tupý, s netečnýma očima. Děkuji moc krát, madam, řekne Bernadeta, klidně odmítajíc mléko paní Nikolové. Nic nepotřebuju. Začnou ji zahrnovat otázkami. Co to s tebou bylo? Co se stalo? Co jsi to viděla? Ale nic, řekne dost lhostejně Bernadeta. Jenom dáma tu zase dlouho byla. Toto ale nic a jenom prozrazuje vývoj vztahu mezi Bernadetou a dámou. Jejich vztah je teď důvěrný a v jistém smyslu už starý. První opojení úžaslého uchvácení vystřídalo puzení ke stálé oddanosti. Dáma už pro Bernadetu neznamená ojedinělý zázrak, který se rozplyne, ale trvalé vlastnictví. Zírá na lidi, nechává je mluvit a dotazovat se, sama takřka nemluví. Antonín nespouští oči z její tváře. Přispěchá jí na pomoc. Nevidíte, jak je unavená, dejte jí už pokoj. Ale Bernadeta není ani trochu unavena. Příčinou jejího mlčení je vzrůstající pocit viny, který ji skličuje. Týká se jejich rodičů. Nezrazuje rodiče, když miluje už jen svou dámu? A co řekne jejímu chování matka? Matka Subirusová a Marie utíkají, co jim nohy stačí, celou dlouhou cestu z Kašotu do Masabiel. Ale už před Pilou potkají Piguno. Piguno ví všecko. Bernadeta je živá a zdravá ve mlýně Savy. To je, pane holka. Napřed vzývá ve špinavé jeskyni jakousi hezkou, ale neviditelnou dámu a v zápětí se nechá odnést Antonínem, který je taky moc hezký chlapec a ani nemukne. Uklidni se, milá sestřenko, končí Piguno svou potěšující informaci. Za děti nikdo nemůže. Matka Subirusová skřiví obličej. Z Mariiných zmatených řečí vyrozuměla, že Bernadeta je mrtva nebo přinejmenším ve smrtelném nebezpečí. A teď slyší, jak hanebně se její nejstarší dcera chovala. Pro tohle nechala vyvařit a zkazit snad první vydatný oběd, co pamatuje. Pro tohle musí její chudák muž, vracející se z těžké služby, prožívat chvíle plné strachu a spokojit se s krajícem chleba. Počkej, já ti ukážu, zasténá a přidá do kroku. Zástup lidí postávajících před mlýnem jí vžene do tváře ruměnec studu. A když potom ve světnici vidí Bernadetu, rozloženou v lenošce jako princeznu, o jejíž přízeň všichni usilují, nedokáže se už déle ovládnout a ječivě se na dceru osopí. Vzbuzuješ všeobecné pozdvižení, ty blázne! Já nikomu neříkala, aby se mnou šel. Hájí se popravdě Bernadeta. Je to jedna z odpovědí toho druhu, jež může učitelku nebo matku jen rozhořčit.
1: Zesměšňuješ nás u všech lidí!
0: Křičí matka Subirusová a napřáhne ruku k vydatnému políčku. Matka Nikolová ji zadrží.
1: Proč ji pro boha chcete být?
0: Volá. Vždyť je to anděl, jen se na ní podívejte.
1: Anděl, pěkný anděl,
0: sípe Subirusová. Vy jste ji prve neviděla, vmísí se do řeči Antonín.
1: Byla už jako...
0: A protože jeho neskušený rozum nenachází vhodné přirovnání pro krásu uchvácené Bernadety, zvolí mylné slovo, které zůstane viset v nenadálém tichu.
1: Jako mrtvá.
0: Luisu Subirusovou, duši vratkou, kolísající neustále mezi protichůdnými pocity, zasáhne toto slovo přímo do srdce. Nepřišla jsem přece dceru být. Přišla ze strachu o její život. A ten strach v ní vyvstane znovu. Padne na lavici a dá se do pláče.
1: Dobrotivý Bože, ponech mi moje dítě.
0: Bernadeta vstane, přistoupí klidně k matce a dotkne se jejího ramene. Pojď, maminko. Snad dojdeme domů ještě dřív, než se vrátí tatínek. Ale Luise je teď manžel i oběd lhostejný.
1: Nehnu se odsud,
0: pláče zarputile. Dokud mi Bernadeta tady přede všemi neslíbí, že víckrát k Masabiel nepůjde.
1: Tak to mamince slib,
0: domlouvá jí matka Nikolová. Taková rozčilení jsou zhoubná pro zdraví, rozstonala by se z toho. Bernadeta křečovitě sepne ruce, které jsou stále ještě studené jako led.
1: Maminko, slibuju ti, že víckrát k Masabiel nepůjdu.
0: Ale s celou vychytralostí zoufalé lásky připojí k tomu advokátskou klauzuli.
1: Když mi to sama nedovolíš.
0: Nikolovi osaměli. Antonín si zapaluje nedělní doutník. Co tomu říkáš, matko?
1: To děvče se mi ani trochu nelíbí,
0: povzdychne Nikolová.
1: Takové věci jsou špatnou předzvěstí. Bože můj, její rodiče jsou přece docela silní a zdraví lidé.
0: Syn vstane, přejde světnici a přiloží docela zbytečně na živý oheň čerstvé poleno.
1: Jakživ jsem neviděl nic krásnějšího, než byla tvář toho klečícího děvčete.
0: A nikdy už nic krásnějšího neuvidím, matko. A skoro se ulekne, když pomyslí, že držel Bernadetu v náručí.
1: Takové bytosti by se nikdo neměl ani dotknout.

Je tedy rozhodnuto, že věc s Bernadetinou dámou je skoncována a provždy pohřbena. V žaláři se o ní se zřejmým úsilím už nezmiňují. Ačkoliv je město plné zveličeného vyprávění školaček, otec Subiru předstírá, že je jedním z těch mála, kdož dosud nezaslechli o vzrušující příhodě, jejímž středem byla jeho dcera. Jeho nálada se ovšem zdá navzdory zmenšeným starostem o živobytí povážlivě zakalena. Přichází a odchází bez pozdravu. Večer sedá u stolu s lokty vzdorně podepřenými. A když se oddává spánku, což, jak víte, dělá i mezi dnem, zní i jeho chrápání uraženě a hádavě. Tyto skličující životní projevy mají v Bernadetě radikálně udusit všechny sklony k recidivě. Subiru dělá dojem přísně smýšlejícího občana, který zazlívá osudu, že mu do obyčejného hnízda vložil neobyčejné kukaččino vejce. Naproti tomu matka se chová k Bernadetě velmi něžně a pozorně, docela proti své prudké a drsné povaze. Nosí dívence domů malé dárečky. Každým svým slovem ji utěšuje, aniž se dotýká rány, protože velmi dobře vyciťuje, jakou oběť Bernadeta rodině přináší. Dokonce ji pro tento týden dispenzuje od školní docházky. Doufá, že celým tím mírným zacházením docílí, že rozrušená mysl jejího dítěte poznenáhlu na dámu zapomene. Bernadeta sama jakoby nepozorovala ani matčinu něhu, ani uraženou nepřístupnost otcovu a tím méně ovšem zvědavou plachost, kterou vůči ní dávají najevo její bratříčci. Je stále stejně vlídná a věnuje se víc než jindy pracím v domácnosti. Přitom se vyhýbá každému setkání se sousedy. Jen málo kdy promluví. Když jednou Marie v řeči udělá narážku na dámu v jeskyni, Bernadeta nejen neodpoví, ale dokonce opustí místnost. Srdce jí ovšem dnem i nocí krvácí. Ani ne tak proto, že se musí zříci pohledu na dámu, jako spíše pro pomyšlení, že líbezná dáma, tak jak je, lehce oblečená a bosá, na ní v tom studeném únorovém počasí celé hodiny marně čeká. Prožívá všechna muka věrně milujícího, jemuž síla vnějších okolností zabraňuje jít na vytouženou schůzku. Doufá jen, že bytost tak vznešená a vědoucí, jako je dáma, ví, v jakém postavení Bernadeta je a že jí to postavení bylo vnuceno. S rozdrásaným srdcem zachází až tak daleko, že s úděsem se opovažuje doufat, že dáma jí moc dlouho věrná nezůstane, že se projevů přízně vyplýtvaných do prázdna nabaží a nakonec na ní, nepatrnou Bernadetu Subirusovou, na dobro zapomene. Aby však tohoto k smrti smutného cíle nebylo dosaženo, o to se postarají madam Mietová a mademoiselle Antonie Peretová. Vdova Mietová se v neděli večer vrátila z Argeles. Hned po návratu se od Filipa a od kuchařky doslechla o zvláštní příhodě u jeskyně. Subirusovic děvčátko, dcera její pradleny, mělo prý tam vidění, zjevila se mu mladá dívka s bosýma nohama. Pohled na tuto dívku uvrhl prý malou vizionářku do podobného vytržení, jaké bývá spodobňováno na náboženských obrazech. Trvalo prý skoro hodinu, než se podařilo Bernadetu z extáze probudit zase k životu. Tato neslýchaná novinka je vodou na metafyzický mlýn paní Mietové, této jinak přísné katoličky, jejíž všetečný zájem o svět duchů však vzbuzuje nevoli vysokého i nízkého kléru. Paní Mietové to nedá celou noc spát. Neustále vidí před sebou svou neteř Elišku Latapijovou, mírné ubohé dítě, jež žilo jako vlastní dcera v jejím domě, kde také v kvetoucím věku 28 let zemřelo. O, jak osiřelý je teď.
Paní Mietové to nedá celou noc spát. Neustále vidí před sebou svou neteř Elišku Latapijovou, mírné ubohé dítě, jež žilo jako vlastní dcera v jejím domě, kde také v kvetoucím věku 28 let zemřelo. O, jak osiřelý je teď ten příliš

0: Všechny věci a věcičky jsou na svém místě. Knihy, panny z dětství, košíček na šití, bubínky na vyšívání, dvě bomboniéry se zatvrdlými bombóny a hlavně prádlo, boty a šaty ve skříni. V dnešní bezesné noci strávila Mietová celou hodinu v nevytopeném Eliščině pokoji, korpulentní tělo zahalené do kožichu. Madame Mietová doufá v jakési růžovoučké poselství, které by jí na jedné straně oznámilo, že se její schovance na onom světě vede dobře, a na druhé straně jí dalo naději na radostné, byť i nepříliš brzké shledání. Vdově se skutečně také daří představit si Elišku jasněji než jindy. Nebožka předstupuje před její duševní zrak v šatech, které nosívala jako předsedkyně mariánské družiny při slavnostních příležitostech. Jsou to nádherné šaty z bílého saténu s modrou pletenou pásovou šňůrou. Antonie Peretová Švadlena zkomponovala tyto šaty podle pařížského modelu a z přátelství ke své spolkové družce za ně vzala 40 franků, cenu za pouhou práci. K ránu je už madame Mietová jasně přesvědčena, že dívka, která se zjevila malé Subirusové, nemůže být nikdo jiný než její milovaná neteř v slavnostním rouchu předsedkyně mariánské družiny. Zvláštní však je, že i Antonie Peretová připadne během pondělka na stejný nápad. V době večeře chvátá rychlým krokem ke své příznivkyni a zákaznici. Peretová je ještě mladé, ošklivé a hrbaté stvoření. Z podlouhlého obličeje neúnavně slídí mžouravé oči. Jako dcera soudního vykonavatele zná všechny ubohoučké slabiny života a lidí. Svým čilejším způsobem bystřeji promyslela nápad, na který připadla i madame Mietová. Co naznačují bosé nohy zjevení? Zcela jistě stav pokání, v němž se nalézá i čistá duše mariánského dítěte Elišky, jako všechno, co je smrtelné, co zemřelo. Kajícníci chodívají bosy. V očistci asi nejsou ani boty, ani dřeváky. Neteř bohaté Mietové je ubohá duše, která potřebuje zvláštní modlitby příbuzných a přátel, aby pomohly zkrátit její smutný pobyt. To je také důvod, proč se zjevila Subirusovic děvčátku, a to na místě, jež se velmi dobře hodí za vchod k očistci. Kdo ale může vědět, jestli Eliška Latapijová nechtěla své dobrotivé tetě a v jistém odstupu i její skromné přítelkyni vzkázat některá osobní přání či sdělení? Paní Mietová a slečna Peretová se zamknou v nebožčině pokoji, aby se uradili nejen o této teorii, nýbrž také o praxi, které jest se chopit. Sluha Filip, zvyklý již 10 let vyjadřovat se v majestátním plurálu, je tou tajnou konferencí svrchovaně udiven.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 12.
0: Ve středu ke 16:00, naštěstí je matka Subirusová s Bernadetou sama doma, vejde do kašotu vznešená návštěva. Jako první se objeví sluha Filip a postaví na stůl koš, v němž jsou lákavým způsobem zabalena dvě pečená kuřata a dvě lahve dezertního vína. Docela jinak než jindy, tak jako by patřila k panstvu, ukloní se Luise a ohlásí návštěvu své paní, která mu jde v patách. Matka Subirusová vytřeští vyděšeně oči na sluhu i na dar. Za 2 minuty všumí do světnice, která by pro ně byla příliš těsným vězením, prsatá rentiérka a za ní neklidná hrbatá Peretová. Mietová je trapně zaražena při pohledu na tu chmurnou bídu. Milá paní, spustí. Chtěla jsem se jednou na vás podívat. Za ty maličkosti mi neděkujte. Mám dokonce v úmyslu požádat vás, abyste nám

Tam chodila každou středu a každou sobotu vypomáhat s úklidem, kromě prádla samozřejmě. Mám bohužel tak velikou domácnost. Subirusová neví, co si o této marnotratné přízni myslet. Paní Mietová není sice skoupá, ale velmi akurátní a jaká práce se pro boha může ještě naskytnout v domě, který je samými povlaky a chránivými dečičkami utěsněn proti sebemenšímu zrnku prachu? Denní posluha dvakrát týdně, to dělá dohromady možná 4 franky. 16 franků do měsíce. Hotové jmění. Máte moc milé dítě, má drahá, povzdychne si Mietová. A velmi zvláštní dítě. Jste jistě šťastná. Bernadeto, pozdrav dámy, kývne matka Subirusová na Bernadetu. Bernadeta podá mlčky ruku napřed jedné, potom druhé ženě a hned zase ustoupí na své pozorovací stanoviště k oknu. Paní Mietová vytáhne krajkový kapesníček a otírá si oči. I já měla dítě. Ne vlastní, totiž víc než vlastní, však víte. A Eliška zemřela posvátnou smrtí. Jako statečná mučednice. Sám děkan Peramal napsal o této smrti vlastnoručně jeho milosti biskupovi Tarbeskému, že bychom si z ní měli vzít příklad. A právě proto jsme přišli k vám, paní Subirusová, přeruší plačící vdovu věrná Peretová. Ano, mluvte, Peretová, přisvědčí dýchavičná rentiérka. Mluvte vy, já bych ani nemohla. Exekutorova dcera rozvíjí svým obchodnickým způsobem teorii o tom, kdo je Bernadetina dáma. Bosé nohy a identita šatů, které ona sama šila, dosvědčují, že dáma nemůže být nikdo jiný než nedávno zesnulá Eliška Latapijová v trýznivém stavu duše v očistci. Eliška si vybrala Bernadetu Subirusovou, aby byla v jistém smyslu zprostředkovatelkou mezi tímto a oním světem a oznámila milující tetince a pěstounce důležitá přání. To je zřejmý smysl Bernadetiných vidění. Ať tedy madame Subirusová dovolí své dceři dokončit její poslání a tlumočit věrně Eliščina přání, aby Eliščina ubohá dušička došla pokoje. Matka Subirusová sedí, jako by do ní uhodil hrom a netroufá si zvednout oči. Ale to všechno je přece skoro bláznovství, vykoktá. Ano, člověk by z toho opravdu zešílel, zavzlikne hlasitě Mietová. Mezi matkou a dcerou se těsně předtím, než přišla návštěva, udály divné věci, aniž mezi nimi padlo jediné slovo. Matka, kterou mlčenlivá sklíčenost Bernadetina dusila, chtěla už svému dítěti nabídnout, aby si v neděli tajně zašlo k jeskyni. A Bernadeta neměla daleko k tomu padnout před matkou na kolena a hlasitě vykřiknout pusť mě tam, o, pusť mě tam. Ale teď zase vyvstává v matčině srdci strach a úlek. Muselo by se to ovšem udělat hodně brzy, podotýká Švadlena. Luisa myslí na těch 16 franků měsíčně. Myslí na to, že se její dcera bez pochyby octne zase v nebezpečí života, jestliže se znovu vystaví extázi. Dřív než v neděli to není možné. Považuji vaše slova už za souhlas. Skočí jí honem do řeči Mietová. Ne, ne, můj muž to nikdy nedovolí. To není mužská záležitost. Muži těmto věcem nerozumějí, poznamená majitelka rent z vlastní staré zkušenosti. Kdo pak bude svému muži všechno povídat? Zasměje se Peretová. Milé dámy, to opravdu nemohu připustit, to musíte uznat jako matka. Chcete, aby se Bernadeta roztonala a byla lidem pro posměch? Ne, jako matka to nemohu dovolit. Tlustá Mietka se pyšně zvedne.
Já jsem taky matka, má drahá. Totiž víc než matka. I já mám dítě svého srdce, které tuze trpí. Když pomyslím, jaké námahy asi bylo třeba, aby to ubohé dítě našlo tu dalekou cestu až sem, jde po mně mráz. K ničemu vás, paní Subirusová, nenutím. Ale jakmile za sebou zavřu dveře, padá všechna odpovědnost na vás. Moje hlava. Má hlava to už nevydrží, zasténá matka Subirusová. A co tomu říká naše milá Bernadetka? Začne vábit švadlena. Bernadeta pořád ještě stojí proti narudlému večernímu světlu, které jí září kolem vlasů. Stojí tak napjatě, jako by se pohupovala na špičkách. Podobá se atletu ve chvíli, kdy startuje. Co její dotlusté mietky, šeredné peretové, dohloupé duše v očistci a celého toho nesmyslu. Bernadeta ví jen jedno. Chce vidět svou nádhernou dámu. Její krásná dáma může použít i lsti, aby jí umožnila nové setkání. Pro nic jiného jsem tyhle ženy neposlala. Lehkým, zvonivým a vítězoslavným hlasem řekne. Ať rozhodne maminka.

Setkání ve čtvrtek je docela jiné, než bylo první a druhé. Za prvé, Bernadeta není volná jako jindy. Paní Mietová na ní vložila obtížný úkol. Nemá dnes kdy pohroužit se bezmezně do vnímání krásné dámy. I na počátku téhle veliké lásky zasahuje svět rušivě do jejího společenství, které by chtělo vyloučit všechno, co k ní nepatří. Dáma je i dnes už přítomna, ačkoliv odbylo teprve 6. To byla podmínka paní Subirusové. Bylo třeba zvolit chvíli raního úsvitu, aby se zabránilo rozruchu. Jaká to něžná pozornost, že ta, která obšťastňuje, vždycky už na obšťastňovanou čeká, ačkoliv jinak bývá přece pravidlem všech schůzek na světě právě opak. Bernadeta poklekne na bílý plochý kámen, ani ne tak proto, aby vyjádřila svou úctu, jako spíše proto, aby se zpovídala. Udýchaně vyrážejí slova z jejího srdce, kdežto ústa zůstávají němá. Odpusťte prosím, že jsem tak dlouho nepřišla, ale musela jsem ve mlýně slíbit mamince, že už nikdy k jeskyni nepůjdu. Je to pro mne tak strašné, madam, že jste v tom špatném počasí čekala. Dáma udělá konejšivě pohrdlivý pohyb, jako by říkala, to nic, dítě, jsem zvyklá čekat na své lidi za každého počasí. A dnes nejsem sama, madam, promiňte mi to. Tryská mlčky z Bernadety. Paní Mietová a slečna Peretová, ta švadlena, víte, jsou tu se mnou. Maminka si myslí, že jí paní Mietová bude platit za posluhu 4 franky týdně. A protože od minulého pátku je i tatínek poštovním úředníkem, mohli bychom potom mnohem lépe žít. Utíkala jsem napřed, abych vám to rychle řekla. Paní Mietová je stará a tlustá. Madam, o, vždyť vy všechno víte. Nemohla mi stačit. Bohužel už jdou, slyším je. Ty dvě si něco vymysleli, promiňte prosím. Já přece dobře vím, že nejste Eliška Latapijová a že nepřicházíte z očistce. Dáma pokyne a povzbudivě se usměje, jako by naznačovala, jen žádný strach, s madam i s mademoiselle si už poradíme, hlavně, že maminka vám dovolila. Hlas Peretové. Opatrně, má drahá, chyťte se mě za ruku, ještě krůček a ještě jeden sem a sem, tak, tu jsme. Bernadeta slyší za zády hvízdavý dech tlusté vdovy. Tam nahoře stojí dáma, pošeptá jí, aniž odvrátí oči od výklenku. Teď vás pozdravila. Ach, má zlatá, ubohá Eliško, koktá Mietová. Nevidím tě. Proč tě nevidím? Jak se ti vede na onom světě? S křehlými prsty rozžehuje svěcenou hromničku, kterou si sebou přinesla. A to je první svíce zapálená u Masabiel. Ačkoliv je jí to velmi zatěžko, klesne paní Mietová na kolena, zvedne se pjaté ruce a chvějícím, zpěvavým hlasem říká: Promluv na mě, Eliško, aspoň slůvko, jediné slovíčko. Antonie Peretová pojala podezření. Vyprávělo se jí, že obličej malé Subirusové před tváří dámy tak nadzemsky zkrásní, že není ani k poznání. Nic takového nenastane. Bernadetina tvář je pozemská a obyčejná jako vždycky. Špičatými prsty poklepe švadlena na záda dívce, která klečí před ní. Jen pravdu, slyšíš? Jen ryzí pravdu, jinak tě určitě jednou stihne trest. Bernadeta se neobrátí a řekne: Neřekla jsem nic nepravdivého. Mlč, šeptne Peretová, a modli se růženec. Bernadeta poslušně vytáhne růženec a začne jej rozčíleně odříkávat. A hned po prvních zdrávasech vytáhne exekutorova dcera z kapsy malé psací náčiní a arch kancelářského papíru. Jistota je jistota. Chce si odsud odnést doklad černé na bílém. Tak, a teď jdi k dámě,
zašeptá ostře, a požádej jí, aby všechno hodně přesně napsala. Všechno, co si přeje a nač si stěžuje a kolik potřebuje mší. Hodná teta Mietová udělá všechno, co je v jejich silách. Bernadeta poslušně uchopí péro a inkoust a popojde k dámě až těsně k jeskyni. Vystoupí na jeden z kamenů a zvedne natažené ruce s psacím náčiním k výklenku. V tom postoji se trvá. Tento postoj je tak dojímavý, tak nevýslovně pravdivý, až se obě ženy leknou, že snad budou uznány za hodny spatřit na vlastní oči zázrak, jakého dosud na světě nebylo. Mietová je posedlá neustálou potřebou zázraků a zjevení z onoho světa, ale teď, kdy jí kine vyhlídka na skutečný div, srdce v ní slábne a po zádech jí běhá mráz. Sledována Peretovou spěšně opouští jeskyni a pokleká na břehu potoka dost daleko od možného zázraku. Uslzeně škytá do prázdna. Všechno mi napiš, Elišku. Nebudu na tobě šetřit. Za chvíli Bernadeta vyjde z jeskyně s rozzářenou a docela samozřejmou tváří. Podává Peretové papír i psací náčiní. Papír je prázdný, konstatuje švadlena tónem kriminálního komisaře, který už ví, na čem je. A co ti ta dáma říkala? Pátrá Mietová s úlevou a zároveň trochu zarmouceně. Zavrtěla hlavou a zasmála se, odpoví Bernadeta. Zasmála se? Ano, trochu se zasmála. To je náramně zajímavé, poznamenává špičatě Peretová. Ta tvá dáma se tedy může smát. Neřekla bych, že ubohé duše v očistci se smějí. Ale jdi a zeptej se jí, jak se jmenuje. Poslušně jako vždycky se Bernadeta vrací k jeskyni. Je ve velkých rozpacích, že musí dnes dámu obtěžovat tolikerými hloupostmi. Ale dáma má podle všeho nevyčerpatelnou trpělivost, protože navzdory pošmournému únorovému počasí stojí nepohnutě uprostřed vlastní záře. Jenom zlaté růže na nohou chvílemi blednou. Bernadeta přistoupí srdnatě ke skále. Odpusťte, madam, ale ty dvě ženy by chtěly znát vaše jméno. Tvář dámy nabude roztržitě zamyšleného výrazu, jak tomu bývá u knížecích osobností, když se někdo vůči nim dopustí netaktnosti. Bernadeta klesne na kolena a uchopí růženec. Po skončené modlitbě se na tvář dámy zase vrátí starý úsměv a Bernadeta poprvé zaslechne její hlas. Hlas ve srovnání s jejím mladistvým panenským vzezřením skoro příliš mateřsky hluboký. Buďte tak hodná, řekne dáma, a přicházejte sem po 15 dní. Nepronese tato slova správnou francouzštinou, nýbrž nářečím, jímž mluví Bernadeta i její rodina. Přesně přeloženo neřekne také hodná, nýbrž laskavá. Buďte tak laskavá, řekne tedy. A po velmi dlouhém odmlčení dodá ještě mnohem tišším hlasem. Nemohu slíbit, že vás udělám šťastnou na tomto světě, ale na onom.

Když Bernadeta po této závěrečné rozmluvě vyjde znovu před jeskyni, zastihne tam hlouček lidí. Shromáždili se mezi tím kolem Mietové, která klečí se svíčkou v ruce. Matka a syn Nikolovi, Marie, Jana Abadíová, Magdaléna Iotová, ale hlavně několik rolníků a selek z údolí Baciger, kde chýra o zjevení u Masabiel vyvolala velký rozruch. K těmto venkovanům se přidávají stále další a další, neboť je čtvrtek, a sedláci putují se svými nůšemi na týdenní trh do Lourdes. Řekla své jméno? Volá Peretová na dívku. Ne, neřekla. Ptala ses jí vůbec? Ptala tak, jak jste to chtěla, slečno. Bernadeto, nepodvádíš nás? Sledovala jsem tě dobře, ani si ústa neotevřela. Bernadeta udiveně pohlédne na Švadlenu. Když mluvím s dámou, mluvím vždycky tady. Při slově tady si Bernadeta ťukne ukazováčkem na srdce. Aha, zamžiká inkvizitorka. A dáma s tebou mluví taky jen tady? Ne, dáma se mnou dnes skutečně mluvila. Má vůbec hlas? O ano, má právě takový hlas, jako je sama. A Bernadeta podává ovšem přesnou zprávu. Antonie Peretová si je teď jistá, že ji přistihla. A ty si myslíš, že chytrým lidem namluvíš? Posmívá se. Že dáma, duše z onoho světa nebo snad dokonce anděl, by takové žábě jako si ty vykala a říkala jí, buďte tak hodná? Bernadetin obličej se obdivně a nadšeně rozzáří. Opravdu, je to směšné. Dáma mi vykala. Výslech, který Peretová zavádí s Bernadetou, má neočekávaný účinek. Švadlena původně nijak zvlášť nepochybovala o tom, že děvče mluví pravdu. Pravá víra v onen svět, zvědavost, podlézavost, žádostivost neslýchaných věcí tvořili smíšený důvod, proč svou příznivkyni Mietovou k tomuto dobrodružství přemluvila. Teprve v jeskyni vydráždilo její nedůvěru to, jak volně si ta malá Subirusová počínala. Ale dívčiny samozřejmé a naprosto přirozené odpovědi ve věci nikoliv přirozené si získali srdce kolem stojících svědků a popudili je proti zlomyslné Peretové. Bernadeta mluví o zjevení tak jasně a přesně, jak lidé nemluvívají ani o nejhmatatelnější realitě. Kdo ji slyší, ten musí bezděčně uvěřit tomu, co se zdá tak protismyslné. Jsi požehnaná, řekne jedna selka. Nebesa vědí, kdo tě navštěvuje. Mietka už nemá mnoho naděje, že by jí v podobě dámy byla nablízku její vlastní neteř. To, co jí Bernadeta oznámila, mluví silně proti této naději. Ale přesto není Mietová zklamána. Naopak, obejme dívku. Jsi dítě obdařené milostí, má milá. Děkuji ti. Jsem stará nemocná žena, ale budu s tebou příštích 15 dní chodit k jeskyni. Doufám, že ani vy jediný den nevynecháte, milá Peretová. Ani jediný, milost paní. Ujišťuje Švadlena, která stejně rychle, jako nerada, mění svou taktiku. Od Bernadety se dovíme ještě nejednu pravdu. Notně utrmácená vdova si povzdechne. Cítím se tak uklidněná a povznesená. Vezmu sebou i Filipa, prospěje mu to. Tu ovšem nezbývá ani Janě Abadíjové nic jiného, než aby uznala prvenství a vůdčí roli Bernadety, i když je Bernadeta nejhorší žačkou ze třídy a ona sama nejlepší. Já samozřejmě přijdu každý den, řekne. Vždyť jsem konec konců byla první, kdo se o dámě dozvěděl. Jak to první? Vyjede na ní Marie. První jsem já, protože jsem Bernadetina sestra. Antonín Nikolo si hladí knír jako vždycky, když je v rozpacích. Matko, co myslíš?
obrátí se lhostejným tónem k mlynářce. Neměli bychom pozvat slečnu Bernadetu, aby příštích 15 dnů bydlela u nás? Horní komůrka je sice chladná, ale měla by to od nás do Masabiel mnohem blíž. Já bych měla Bernadetu u nás velice ráda, namítá opatrně matka Nikolová. Ale nechci se do ničeho plést. Je věcí jejich rodičů, aby rozhodli, co s ní teď bude. O výsadu mít Bernadetu u sebe požádám já, prohlásila Mietová. Bernadeta neví, co se s ní děje. Všichni lidé mluví najednou tak nabubřele, tak vybraně, skoro stísněně. Co vlastně všichni chtějí? Ani dost málo nechápe, že přízeň, kterou jí prokazuje dáma, rázem mění její vlastní postavení u lidí. Ale teď musíme domů, řekne.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez

0: ua.
1: Já slyšel kytary hrát, hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie.
0: Hip, hip.
1: Já toužím se vrátit zas tam,
0: hip, hip.
1: Už nechci být dál bez ní sám.

0: noc s hvězdou.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
2: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motoru Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleček, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedadle, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojedem. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhý. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
3: 10 kilometrů.
2: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím. Ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že jo, vystoupí se v lese, že jo, jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No a oni tam 4 hodiny posedí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo se s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si najednou všímal, že přibývá domů, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to si představte v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus hostil, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plný jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Já jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl den, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to je ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře, ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubů a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybu. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to jsem to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal porád volej někudy, jo, tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celou tu, celý ten kryt a ty mechanici koukali do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon. A takže třeba v Paříži, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu, a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, když je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku, jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za námi. Jak střelený jelen, jsme vyrazili s tím zvukem. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vníveč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobré. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
3: Kaputova s těmi vrtochy taky zpátky.
2: Jo, jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla tady něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás. Vážení diváci, kdykoliv pojedete na Riviéru, tak vždycky se zase... Já mám rád tyhle ty, takový ty... To se mi stalo... To je jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, kdo můžete být. Ještě jí mám schovanou. Vizitku.

0: Noc plná hvězd.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla. Mnohdy i na místech, která

stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglů, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř shodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukující hlavní motiv z Carmen přešla bioložka 2x laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořily sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehofera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k

závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme s děšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče Eckertovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

jste v tímčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si

0: žít. Vesíra platlíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.
1: Stanice Hvězda.

Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

Všakže plakala jsem po spatření šakala, já dojetím se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la, dojetím se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dát babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu. Ku podivu, avšak ale, zmýlila jsem se však ale. Pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem od šakala nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečakala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Tak už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou.

kluk, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plan. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech patří vzpomínka na herečku Marii Vaškovou, kterou si ponejvíce pamatujeme asi jako hraběnku Stradovou ve filmu Císařův pekař. Její skutečné místo však bylo jinde, v tragických rolích ve filmu Siréna a v dlouhé službě Národnímu divadlu. Uměla především ženy s vnitřním napětím, tedy tragické, rozhodné, vášnivé, někdy tvrdé, jindy zraněné, ale málo kdy povrchní. Uměla jim dát vznešenost bez povrchní dekorace a přísnost, aniž by je proměnila v chladné sochy. Právě proto se k Marii Vaškové tak dobře hodily role, v níž se něco láme, rodinný řád, lidská hrdost nebo třeba sociální ukotvení. Česká kultura by si ale měla připomínat i její občanský život, který nebyl ani zdaleka tak lehký, jak by vypovídala jakákoliv její slavná filmová role. Vzpomínku na Marii Vaškovou nám do Akademie napsala Helena Hulejová. Najdete ji pod poutavou fotografií a s nadpisem Česká Ingrid Bergmanová.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvaj, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptu mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím, jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Noc plná hvězd.
1: Prozatímním divadle seděli těsně před začátkem představení tři slavní komikové, Ferdinand Schamberg, Jindřich Mošna a Josef Frankovský, a rozhlíželi se marně po vlásenkáři. Hrála se nějaká salonní veselohra a páni čekali, až jim ruka dovedného Figara nakadeří vlasy. Ale kde nic, tu nic. V poslední chvíli někdo ostýchavě zaklepal. Vešel nepatrný človíček s pokornou omluvou. Prosím, pánové, můj bratr vlásenkář stůně a posílá mě, aby ho dnes v práci zastal. A tak si pospěšte, křičí Frankovský. Mám první výstup, dejte se do mne. Mužišek se blíží k herci s rozhaveným želízkem a pálí, opravdu pálí, až se z vlasů kouří jako z cihelny. Frankovský co chvíli bolestně zakvílel. Konečně byl hotov, hlavu neměl příliš obrostlou a odkvačil. Na řadu přišel Mošna. Táž procedura. Vlásenkář pálí, Mošna nadává. Posléze i na něm pomocník dokonal dílo zkázy a došlo na Schamberga. Ten v přetuše zlých věcí upozorňuje kadeřníka: človíčku, prosím vás, dejte si pozor, já jsem na hlavu trochu choulostivý. Vlásenkář pracuje, ale pojednou Schamberg zaúpí a vyskočí: co to děláte, vždyť jste mi spálil ucho, osle! To dopálilo frizéra, náramně praštil želízkem o zem, postavil se do bojovné pózy a zvolal: a teď toho mám dost, já dělám, co mohu, ale nadávat si nenechám, vždyť já ještě, co jsem živ, nikou nepálil, já jsem zedník. Tu Schamberg vytřeštil oči a povídá: oni, že jsou zedník? No podejď, potvrzuje uražený pracovník. Když hned, jak jsem přišel, jsem řekl, že jdu zastat nemocného bratra. A tu si Schamberg zase klidně sedl do křesla a zahuhlal dobrácky: jo, to je jiná, milánku, tak to pojďte dál. Víte, že to na zedníka děláte ještě moc dobře.

0: noc s hvězdou.
1: Uj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krok 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km a pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají! Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne, pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, radši objevit v turistickém salámu Buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen jímavé zkazky pamětníků přibližují nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přespolního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u té krmivové základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří, vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán, už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Řekl, že nějaký cizí chlap se hrozně zajímá o věc, která cenu má jen pro ní. Divil jsem se, co jí na tom tolik dojímá.
1: Jste na stanici Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Abych se vrátil k té cigaretě. Kdybyste jenom tušili, jaký nebezpečí nad váma visí, no, tak byste tady tak nečinně neseděli. A já vás právě chci od tohohle hroznýho pocitu nejistoty osvobodit tím, že si s váma proberu takovou malou instruktáž. Jak se zachovat v případě požáru. Jo, to je za hodinku secvičený a potom bude umělecký program. Tak, za prvé. Kdokoliv z vás zahlédne během programu oheň, doutnající skérku nebo ucítí kouř, jako já na začátku představení, je povinen i během představení vstát a silným hlasem zvolat hoří. Jo? Občané, kteří nevyslovují písmeno ř, mohou místo toho říci hoví. Takže jakmile zazní hoří nebo hoví, tak to bude signál ke složitýmu pohybu publika. Ten si nejdřív probereme teoreticky a potom hned prakticky. Tak tedy. Nejhůř na tom jsou ty, co se dějí uprostřed. To je celkem logický. Pač ty krajní jsou venku na šup. Proto ty krajní zůstanou sedět a ty prostřední se přesně derou. Sudí napravo a liší nalevo. Je-li dneska náhodou mezi váma nějaký sudí a je lichej, no tak to teda nevím. No, ten ať zůstane sedět. Ať ví, jaký to je. Až by se pak sál vyprázdnil, no já bych to s ním nějak dojednal. Jakmile opustí svá místa ty prostřední, vstanou první tři řady. To jsou ty krátkozraky a ty, jak zhoustne dým, ty nevidějí. A kdo máte řadu poslední, přijdete na řadu poslední. To se dobře pamatuje. Teď prosím vás, v našem divadle my máme dva východy. V případě požáru my musíme jeden východ herneticky uzavřít. Poněvadž kdyby jsme ho nechali herneticky otevřený, tak tu vznikne průvan a ten by nám to tu rozdmychával. Nemůžeme potřebovat. Když jsme si vysvětlili, jak má vypadat odchod z pořádaných diváků, provedeme nyní praktickou zkoušku. Já vzkřiknu hoří, ty prostřední vstanou a postupují do strany. Sudí nalevo a liší. No liší vlastně taky nalevo. Pač pravý východ je hermeticky uzavřený. No. Tak pozor. 5, 4, 3, 2, 1. To je prasklá roura. Mi o požáru tady hrozí povodeň. Za chvilku to tady bude plný vody, na hladině bude plavat mrtvej dobytek. Ženisté, halo, ženisté, pomoc, ženisté, už nic, už je to ženisté, dobrý, už si tam ostaňte, já jsem svobodnej. No jo, to je povodeň na krku. Já vím, no požár taky není žádná sranda, ale nakonec ta povodeň je ještě horší. No je, poněvadž požár to můžete hasit, ale povodeň zkuste hasit povodeň. To nejde. To já jednou navrhoval a málem mě umlátili. Prosím vás, tady je takový důležitý pravidlo. V případě povodně neplatěj pravidla o požáru. Ale úplně něco jiného. A nyní pro uklidnění trochu...

0: Noc s hvězdou.
1: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
2: Hned! Hned to bude, hned!
3: No to je dost.
2: Dobrý den.
3: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
2: Přijete
3: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
2: Přijete si.
3: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
2: Zde.
3: A kde máte být?
2: Zde.
3: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
2: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
3: A co předtím, pane, co předtím?
2: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocný, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
3: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
2: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
3: Prášky?
2: Ano.
3: Jaké prášky, smím-li se ptát?
2: Superpirin.
3: Superpirin. Na spaní.
2: Na pocení.
3: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
2: ne,
3: adresu...
2: Ne, předepsal jsem si je sám.
3: Sám?
4: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
3: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
4: Taky nejste nemocnej.
3: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
4: Máte smůlu, nemám teploměr.
3: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
4: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
3: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
2: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
3: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
2: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
3: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
2: Ani chřipka?
3: Chřipka, to je nějaká nemoc.
2: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
3: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
4: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
3: Nestěžuji si, pane, každý musí nést statečně svůj úděl.
2: A kdo kontroluje vás?
3: Jak to, kdo by nás kontroloval?
2: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
3: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
4: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
3: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A vy tak jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
2: Jste fenomén.
3: Co?
2: Matematický genius.
3: Myslíte? No. No tak, pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů. Pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano.

0: Tými výběžky zabírá rozlohu, jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím kam ještě všude. A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
1: Jste přece imunní.
0: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocnej, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
1: Přece nejste hypochondr.
0: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
1: Co?
0: Že mám 3 šedivý vlasy.
1: Stárnu?
0: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
1: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
0: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
1: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
0: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
1: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
0: Nikdo.
1: Zůstanete sám se svou chorobou.
0: Tak, tak.
1: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
0: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp stačte takhle v posteli, jako vy tady teď.
1: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
0: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
1: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
0: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
1: Nepovinujte.
0: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník, čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
1: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
0: No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
1: Nevypadáte dobře.
0: No a divíte se, pane, léta přibývaj a nemocný neubejvaj, spíše naopak.
1: Neměl bych vám udělat culifindu?
0: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
1: Naprujem, co?
0: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
1: Hrdle.
0: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
1: Můžu.
0: Tak co říkáte?
1: No jo, teda.
0: To je co?
1: Poslyšte teda to.
0: No.
1: Nic neslyším.
0: Co?
1: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
0: Srdce
1: tik,
0: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
1: Teda.
0: To je.
1: Já vám řeknu. To jsou teda pecky. No. To je buch, hotová kovadlina.
0: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
1: to jsou to? Pinzetky, no. Přímo teda to.
0: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to jsou celý uzle.
1: Železniční.
0: To mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
1: A dolů.
0: No jo, se uznalej. Já si každý večír koupu nohy v heřmánku. To je vám příjemný, ta vůně.

0: Z toho Heřmánku. Aha, teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají. Bobtná. Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně,
1: a co
0: ale,
1: takhle
0: vážně.
1: Operaci? Jste neskusili ještě operaci?
0: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale jděte.
0: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo. Já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
1: Co?
0: Teda pravou kostru. Kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
1: Kolik?
0: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
1: Ale to teda
0: ale úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
1: Zkuste stát na hlavě.
0: Tady, na mé hlavě?
1: Ano.
0: Jo.
1: Odkrivíte si nohy.
0: Jo, a vomdlím.
1: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak, začal jsem v září s jogou.
0: S kým to?
1: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
0: Jo, pozor, ne. Joj. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
1: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
0: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
1: Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
0: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
1: Ano.
0: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
1: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
0: Hned?
1: Chce to svůj čas.
0: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
1: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
0: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
1: Já bych vás nahodil, kdybyste...
0: Já sám. Vy když se zakousnu, to já...
1: Já vím, doga.
0: Hej. Op.
1: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
0: Tak já už raději půjdu.
1: Vy odcházíte?
0: Musím, pane. Vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
1: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
0: Tak to byste byl moc laskav.
1: Pozor. Hop. Dobrý?
0: Výborný. Ano. Tak děkuji a nashledanou.
1: Odcházíte?
0: Musím, pane, povinnost volá.
1: Nechoďte ještě.
0: Musím.
1: Zůstaňte.
0: Nemohu.
1: Příteli.
0: Co? Vy jste řekl příteli?
1: Zlobíte se proto?
0: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
1: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
0: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
1: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásvět.
0: Nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
1: Ano, yoga.
0: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
1: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
0: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový tej a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
2: Já vím, doga.
0: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
1: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
0: Karma, ano.
1: Radža yoga. Bhakti yoga.
0: Bhakti yoga.
1: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
0: Já se nestačím divit, co vy víte.
1: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
0: Asi zde.
1: Ano.
0: Pardon.
1: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
0: Asi zde?
1: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
0: Tady asi. Ano.
1: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout.
2: To pak řvete ovšem, to teda.
0: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
1: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
0: Jo.
1: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
0: Jo.
1: Sice nevím jak, ale zachránilo.
0: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
1: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
0: Skutečně?
1: Určitě ho seženu.
0: Skutku?
1: Skutku určitě.
0: Velice laskav.
1: Skutku určitě seženu.
0: No.
2: Zůstaňte, příteli.
0: Zůstan.
1: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
0: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostem, no to jste v životě vůbec první.
1: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
0: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
2: Já vám věřím.
0: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
2: Věřím vám.
0: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už zase půjdu.
2: Já vám věřím.
0: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
3: Otevřete, příteli.
0: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
3: Jedno.
0: Ne, neměl byste raději sám.
1: Já ti věřím, věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí, 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
4: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si...
4: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
4: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
0: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
4: Vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
4: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
4: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
4: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
4: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
4: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
4: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
0: Ne.
4: Ale rekomando.
0: No.
4: Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
0: Složitý,
4: zatraceně složitý.
0: Složitý.
4: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska... Škoda mluvit.
0: No.
4: Škoda mluvit.
0: Že bych to podepsal?
4: Tady to ano, podepište.
0: Tady, prosím, no.
4: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
1: Tak, už se to nese. No, Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
4: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy.
1: Jo.
4: Když má člověk tři děti, to se musí otáčet, aby viděl děti. Nějakou kačku.
0: Vy,
4: trojčata.
0: Dokonce.
4: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
1: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
4: Tak se tu mějte.
1: Naschledanou.
4: Ať vám to klape, hoši.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Už za týden má v Brně proběhnout provokace Němců a jejich zdejší páté kolony, útočící na poválečné základy českého státu. Poslanecké sněmovně patří čest za jasné ne a České televizi patří tvrdá odpověď za snahu lynčovat poslance Miroslava Ševčíka, který ve čtvrtek ve vysílání říkal pravdu o obětech fašistické zlovůle, kterou nemáme zapomínat. V Německu totiž žádná údajná tolik medializovaná denacifikace vlastně nikdy neproběhla a současný tlak vlastizrádců se, když nic jiného, tak vysmívá obětem, kteří za českou státnost položili život. Kapitulujeme tedy po druhé? Nebo už jsme dostatečně poučeni, abychom snahy rozvrátit naši republiku rázně ukončili? Proto nám na pozadí chystané německé provokace v Brně přináší Radek Pokorný záznam z pozoruhodné a mediálně pochopitelně stopené diskuze o realitě a především ukazuje, že opět čelíme v podstatě témuž, s čemu bojovali naši předkové.
1: Na stránkách protiprout.info

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen ne.

Bohem. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý,

Proč bláznivě se směji a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská a lidé v kůži?

Bohem. Bohem.

0: noc s hvězdou.
1: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
2: Jo, já jsem byl v Rusku.
1: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
2: Jo.
1: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
2: Objektivní pravdu?
1: Jak to tam vypadá?
2: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
1: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
2: No to já ještě nevím, který.
1: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
2: A Slovan, tak to vám posloužím, no. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
1: Bída, hlad,
2: to? Ale horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
1: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
2: No ovšem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor, pozor.
1: To nebude samo sebou.
2: No taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, bohoci, tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
1: Že to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpěj, prej tady budeš pracovat, pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
2: No teror, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
1: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit čemu konec, oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu předělají padák.
2: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane? Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, který se neotevřou, když tam snad fungují i plynový masky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
1: Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
2: Já taky doufám. Přeci jenom optimismus, víte, optimismus. Teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
1: Zdravstvujte.
2: Zdravstvujte, to pozdrav z Prahy.

Posluchači Stanice Hvězda, zdravím vás tuto noční pozdní hodinu. Právě nám dohrála píseň Zmírám láskou od skupiny Skiffl Kontra. A teď si pustíme další song, Co mi dáš, Hana Hegerová.

0: Noc plná hvězd.
1: Pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
2: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
1: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
2: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
1: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
2: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
1: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
2: v tom
1: pokračovat.
2: No myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
1: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavěle, usměj se trošičku. No, takhle se směš, takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď jsi autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
2: Sebejistě, suverénně, mně to nejde, no.
1: Si musíš sugerovat, jsem showman, no, říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
2: Jsem showman. A nejsem showman, teď já jsem nenaspíval žádnej hit, já nemám žádnou popularitu.
1: Slávku, popularitu získáš i jináč, nemusíš zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
2: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
1: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
2: Co uděláš?
1: Interview.
2: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
1: S tebou udělám interview.
2: Ale stejně je to něco od medicíny a bolí to.
1: Slávku, interview neboli rozhovor.
2: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
1: Interview a rozhovor je to samý.
2: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
1: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
2: Tak, kdežby.
1: Mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Klid, přichází novinář.
2: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
1: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze.
2: No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou dělá rozhovor.
1: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
2: Vy jste interview?
1: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
2: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
1: Ano.
2: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
1: Ano, takhle se mi líbíš,
2: showman,
1: to, ano,
2: showman.
1: Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poděkud. Nevhod?
2: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
1: Ano. Přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
2: Zkuste to, já nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
1: Ano.
2: Jsem showman.
1: Crr.
2: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
1: Crr.
2: Že by o mě svět nestrácel zájem?
1: Crr.
2: Miloslav Šimek, showman.
1: Jiří Grossman, redaktor.
2: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
1: Rád bych s vámi, mistře, udělal jenom malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
2: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
1: Ano, jste velice laskav, mistře.
2: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
1: Jsem tam v Cukuletu.
2: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší, letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman.
1: Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Ťuky ťuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
2: A vy jste ten interview k Cuku.
1: Ano, ano.
2: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
1: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
2: Nejlepší přítel?
1: Ano, ano.
2: Šimkův naučný slovník.
1: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
2: Už vyšel, já rozebrám.
1: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
2: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
1: Ano. Otu, pamči, ano. Ota Šimek, ano.
2: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
1: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
2: Ne.
1: Showman. Ano, showman.
2: Jsem showman, jsem showman.
1: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
2: No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundyka si vážím a nadějný je ten mladej, ten Hi-Fi.
1: Ano, ano. Kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
1: Já myslím botičky, kde šijete?
2: Na Topole pod Leskal.
1: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte opravdu to.
1: Otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte opravdu.

0: Zhubnutí přijde sám. A je toho dosti, dobrá koupel.
1: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
0: Samozřejmě, malbu.
1: A nějaké vzory máte?
0: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obdélníčkama.

Právě nám dohrála písnička Blues pre Karola, Karol Duchoň. Posloucháme stanici Hvězda a teď už máme připravenou další písničku Starýho psa novým kouskům nenaučíš, Michal Tučný.

co dělat, řekl Damnet, jste správně u cíle. Zde páchne vikomt Hamlet. On toho.

0: kraj. Já se trusy slzy až s Bohem ti dám, zapomenu brzy, vždyť víc pánů znám. Umí tančit šimi, to zas bude ráj, tož s Bohem můj Jimmy, my Jimmy goodbye. Goodbye Jimmy, goodbye,
1: goodbye,
0: goodbye Jimmy, goodbye,
1: bye bye.
0: Volit mě a pojď, čekám.

To byly ty chvíle, kdy mladý námořník Jimmy na molu říkal své dívence goodbye a odjížděl na oceán na svém korábu, aby z oceánu vydobýval dreščí játra, humry a jiné lahůdky, které pak zdobily stoly bohatců 20. let. K jejich kulinárním orgím patřily i divoké tance, mezi jinými pověstný tanec Shimmy. Dnes jej zná již málo kdo a proto si Shimmy předvedeme alespoň malé retrospektivní ukázce, tím spíše, že jest mezi námi Miloš Tyby, který ovládá Shimmy jak teoreticky, tak prakticky. Miloš Tyby předvede základní krok tance Shi, prosím. To je Shi, děkuji. A nyní druhý základní krok mi, prosím. To je mi ve zpomaleném provedení. A nyní již v tempu Shimmy v celku. Děkuji, to je brilantní Shimmy. Virtuózní tanečník, a tím Miro bezesporu je, si může dovolit i obrácenou variantu, tedy Miši, prosím. Ano, to jsou pověstné Štybychovy Miši. Děkuji.

je vrchol exibice. Pověstná Štybichová figura Šibi v celku. Přátelé, jste svědky extáze. Tak moc hralo. Buenos Aires, Rio, Londýn, Paříž, Řím, Helsinki. S touto figurou obtančil celý svět. Tak mu vezmou Tokio, Yokohama. Thank you.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládním do pír pasu, potají jsem slečny kolem.